Rádio Jih. Tipy pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

taneční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.

0: Hezké pondělní ráno, Moravo, 2 minutky a bude 17:30. O slovo se hlásí ranní jízda a i dnes úvod nového pracovního týdne v pondělí 12. října je plná hitu pro dobrou náladu. Co nevidět, Offenbach. Taky Sigala. A nebo spodíví na IVM a Malinovka. Tak co dneska na sebe? Pokud stojíte před četníkem, prozradíme, jak dnes bude. Už za chvíličku aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. To vše tady v pondělní ranní jízdě za ten 12.10.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Tak meteorologové očekávají opět proměnlivou oblačnost ráno a zpočátku dopoledne ještě i polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty až 17 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 15. A po ránu chladno, Vlčnov aktuálně 4, Uherské Hradiště Strážnice po 5 stupních Celsia. Zdravíme i do Kostic, kde aktuálně minutku před 17:30 měříte 7 stupňů nad nulou.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme i na cesty, míříme na silnici 2. třídy číslo 385 na Brněnsku mezi Hradčany a Čebínem. Došlo ke střetu osobního auta s lesní zvěří, provoz je tam částečně omezen, tak opatrně. Cihem šťastnou pondělní cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
0: Započneme to samozřejmě všechno hity pro dobrou náladu, ale už se podíváme i léholince do historie, třeba na takzvané železné plíce, anebo se podíváme na jednu pořádnou svatbu. A samozřejmě taky prozradíme, kdože dnes v úvodu nového pracovního týdne má svátek. Teď ale v 5:30, chce tedy o 17:30 Offenbach.
1: Jižní Morava, Hodoní a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1.

5 hodin a 40 minut, vinčujeme hezké pondělní ráno, dnes s datem 12.10. Asi mi dáte za pravdu, že ten víkend zase utekl jako voda. Tak pevně věřím, že jste měli alespoň chviličku na to, abyste dobili baterie, abyste se mohli teď se vší chutí a plnou silou vrhnout do zbrusu nového pracovního týdne. Ano, tak to optimističtí budeme hned v úvodu nového pracovního týdne. Pojďme se ale podívat zprvu, jak jsme před pár minutkama slíbili, do historie dnešního dne 12. října roku 19.

0: nic zas až tak moc zajímavého, ale oslavy trvaly hned několik dní a právě tato slavnost dala vzniknout tradici, ze které se postupně vyvinul dnešní Oktoberfest, neboli jeden z největších pivních festivalů na světě. Mezi milovníky zlatavého moku snad neexistuje větší událost, než je právě Oktoberfest, vyhlášený bílými bavorskými klobásami, preclíky a samozřejmě tupláky piva. Tak tolik lehoulinký pohled do historie, tolik lehoulinký pohled na nějaké zajímavosti spjaté s 12. říjnem. Teď se podíváme do kalendáře, kdože je tam vepsáno, jakéže jméno je tam vepsáno, díváme se. Tak v České republice má svátek Marcel, 12.10. gratulujeme. Na Slovensku má svátek pak Maximilián a nebo Max. Taky tam samozřejmě všechno nejlepší, za chviličku hudební dáreček, IVM z Podivína a Malinovka. No a co se týče našich milovaných zvířátek, tak mezi hafany a kočičkami v úvodu nového pracovního týdne a po celý den slaví Fox a Felina. Tak packu na to!
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Žádnoucí kousek v pondělní raní s Jebra Adams a Summer of 69. Před námi je pondělí 12. října, 11 minut bude 6, co nevidí taky Armin van Buuren a nebo Alexandra Sten a Mr. Saxo Beat. No a v úvodu nového pracovního týdne našeho cestu do studia raní z Dyrádych také Skřeťák, dobré ráno.
1: No krásné povíkendové ráno. Prosím vás, mysleli jste někdy nad tím nevysvětlitelným jevem přírody, jak to, že i blbcům rostou zuby moudrosti?
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 21 Pilots, pondělní ranní jízdě, dobré jítro. Po 6. hodině muzika z let 90. Masterboy a Feel the Heat of the Night. Taky Temper City. Nebo kapela Škvora a Síla starej vír. Před námi z Brusu nový pracovní týden, před námi pondělí 12. října. I dnes nabídeme čerstvé jihomoravské zprávy a protože je za námi volební víkend, tak se samozřejmě i na ty volby budeme zaměřovat. Komunální volby ovládlo v Hodonině hnutí pro Hodonín. V představě bude pokračovat koalice ANO a Mladých a neklidných. Podrobnosti už za kličku, navrch aktuální předpověď počasí, slibující dnes teploty. No dozvíte se už za chviličku.
1: Hity, které léčí.
2: Hity, které léčí.
1: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Hity, které léčí.
1: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
3: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
0: Je přesně 6 hodin. Hezké pondělní jítro.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Komunální volby ovládlo v Hodoníně hnutí pro Hodonín. V Břeclavi bude pokračovat koalice ANO a Mladých a neklidných a o začátku modernizace železnice mezi Brnem a Nezamyslicemi se rozhodne na přelomu roku. O víkendu se uskutečnily komunální volby. V Hodoníně získalo nejvíce mandátů hnutí pro Hodonín, následované hnutím ANO a uskupením pozitivně pro Hodonín. V Kyjově zvítězila 27 nezávislých před uskupeními pro Kyjov a Kyjoviáci. V Břeclavě obhájilo vítězství hnutí ANO před uskupeními Mladí a neklidní a pro region Břeclav. ANO a Mladí a neklidní se bezprostředně po volbách dohodli na pokračování koalice, která bude mít v 27 členem zastupitelstvu 16 mandátů. Dosavadní starosta Svatopluk Pěček už město nepovede, protože tentokrát je kandidoval až ze druhého místa kandidátky ANO. Novým starostou má být Martin Marták, který kandidátku vedl. Ve Veselí nad Moravou získalo nejvíce hlasů skupení Společně pro Veselí před 100 pro Veselí a hnutím ANO. V Uherském Hradišti zvítězili Hradišťáci před hnutím ANO a občanskými demokraty a nezávislými osobnostmi. Ve Zlíně vyhrálo hnutí ANO před Stanem a uskupením Zlín 21. V Brně se vítězní Lidovci a Stan dohodli na široké koalici s ODS, Zelenými, Piráty a hnutím Zalužánky. Nové vedení města tak vznikne bez hnutí ANO, které zamíří do opozice. Primátorem Brna bude lidovecký líder Jakub Hruška. Rozdělení konkrétních postů a gescí ale strany ještě musí dojednat. Kdy začne dlouho očekávaná modernizace železniční tratě mezi Brnem a Nezamyslicemi na Prostějovsku, by mělo být jasné na přelomu roku. Rozhodnout o tom mají Správa železnic a Ministerstvo dopravy. Současná jednokolejná trať má být nahrazena moderní dvoukolejnou železnicí, po které budou vlaky jezdit rychlostí až 200 km za hodinu. Stavba má výrazně zlepšit spojení Brna s Vyškovem i Ostravou a nabídnout alternativu k přetížené dálnici D1. Projekt se ale zatím připravuje a jeho dokončení nemá pevný termín. Ještě nedávno se přitom počítalo s roky 2032 nebo 2033.
1: Počasí.
0: A míříme za tou slibovanou předpovědí počasí v úvodu nového pracovního týdne. Meteorologové očekávají opět proměnlivou oblačnost. Ráno a zpočátku dopoledne ještě i polojasno nebo skoro jasno, hlavně v jižní polovině kraje. Večer se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty až 17 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 15 a po ránu chladno. Ve Zlíně 4 stupně nad nulou, pětku měříte v Hroznové Lhotě a nebo ve Slavkově u Brna. Zdravíme do moravského Žižkova, kde rtuť teploměru aktuálně ukazuje na plus 6 stupňů Celsia.
5: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké pondělní ráno i na cesty na Uhersko-Hradišťsku mezi Kůnovicemi a Kostelany nad Moravou došlo k dopravní nehodě. Na místě probíhají vyprošťovací práce, počítejte s omezením provozu. A připomínáme, na silnici 2. třídy číslo 385 na Brněnsku mezi Hradčany a Čebínem došlo ke střetu osobního auta s lesní zvěří. Provoz je tam částečně omezen, taky tady opatrně. Šťastnou pondělní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
0: Řidiče čeká v Brně od dneška pořádná zkouška trpělivosti a tak už se na cesty za chvíličku vrátíme. Navíc než měsíce tam totiž uzavírají dva důležité tunely. Které to jsou a jak dlouho to vlastně omezení potrvá, přiblížíme už za chviličku. Tak hned v úvodu nového pracovního týdne přejeme si hem šťastnou cestu a hlavně pevné nervy. Za volanty a nejen tam 4 minutky po 6. Masterboy a Feel the Heat of the Night.

0: 12 minut po 6. hodině Temper City v pondělní ranní jízdě. 12. října po ránu ještě tma, jak v pytli, ale my máme jasno, že už za chvíličku pošleme další hity pro dobrou náladu na playlistu Atomic Kitten anebo Calvin Harris. A teď už míříme do Brna. Od dneška tam čeká řidiče velmi výrazné dopravní omezení. Na více než měsíce úplně uzavírají hned dva tunely. Písárecký a také tunel u mimoúrovňové křižovatky Hlinky. Oba zůstanou zavřené až do 20. listopadu, takže hlavně v ranní a odpolední špičce počítejte s komplikacemi a raději si nechte na cestu nějaký ten čas navíc, který ale s největší pravděpodobností strávíte po vyznačených výškách. Silničáři budou v tunelech opravovat nejen vozovku, ale především technické vybavení, které už má svá nejlepší léta za sebou. Celá oprava vyjde na více než 200 milionů korun a po částech to přidělat nejde, protože ty technologie jsou propojeny. Takže řidiče opravdu v Brně čeká od dneška pořádná zkouška trpělivosti. Tak pevné nervy.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Calvin Harris, Sam Smith, pondělní ranní zdi 18 minut po 6. Dobré ráno, Moravo, a dobré chuti, pokud zrovna snídáte. I dneska v pondělí 12. října pro vás máme ranní téma, dneska to bude o dovolené. Léto je za námi, většina z nás už má hlavní dovolenou vybranou, ale my se ptáme, co vy? Posluchači ranní jízdy rádi, jejich ranní ptáčata, nechali jste si ještě nějaký ten den, nějaké to volníčko, třeba na podzim, nebo jste si řekli, že si prodloužíte vánoční svátky nebo před koncem roku, nebo vyrazíte třeba nahoru ještě, anebo už máte dovolenou vyčerpanou do posledního dne. Kolik vám ještě letos zbývá dnů dovolené? Takové pondělní ranní téma, budeme rádi, když si uděláte chviličku, když se zapojíte do ranního tématu, ať už prostřednictvím facebookové stránky rádi jejich, anebo třeba linky 606 703 889, na kterou můžete posílat SMSky a nebo WhatsApp zprávy. Děkujeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké pondělní ráno, vinčujeme na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Tam už za chviličku vyrazí třeba Dario G. Z ranního hudebního menu vybíráme i Olivia Dean. A po půl sedmé v ranní zdi rádích i Verona. I v pondělí 12.10. vycházejí v ranní zdi rádích čerstvé jihomoravské zprávy. Už za chviličku nabídeme tu kratší verzi, abyste byli i dnes v obraze. Nabídeme pohled na aktuální ranní moravské teploty a vydáme se za vámi i na cesty.
1: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
2: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
6: Jo, jo.
5: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
6: Co mě zrovna napadne?
7: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
10: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
12: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Za minutku bude půl sedmé, hezké pondělní jítro.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Rozsáhlý požár zachvátil v sobotu večer rodinný dům ve Strážovicích. Plameny zničily téměř celé přízemí, stavení a hrozilo, že se rozšíří na sousední budovu. Hasiči proto vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. V péči záchranářů skončili dva lidé, mezi nimi také jeden z dobrovolných hasičů. Škoda podle prvních odhadů přesáhne 1 000 000 korun. Zubní pohotovost ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně má i po prodloužení ordinační doby stále napilno. Jen během září tam zdravotníci ošetřili více než 1100 pacientů s akutními potížemi. Od září přitom pohotovost funguje o víkendech a svátcích o 2 hodiny déle, nově od 8 ráno do 8 večer.
1: Rádio Jih, počasí.
14: 6 stupňů aktuálně hlásí Brno, Boleradice a Těšany, Žádovice mají 5.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Hezké pondělní jítro, zdravíme za volanty, opatrně na Břeclavsku před Nikolčicemi směrem od Kurdijova na silnici 2. třídy číslo 420. Aktuálně zasahují záchnáři a policie u nehody osobního auta, počítejte proto s omezením. Připomínáme, na Uhersko Hradisko mezi Kunovicemi a Kostelany nad Moravou došlo k dopravní nehodě, na místě probíhají vyprošťovací práce, i tady počítejte s omezením provozu a pozor také stále na Brněnsku mezi Hradčany a Čivínem, kde došlo ke střetu osobního auta s lesní zvěří, provoz je tam částečně omezen. Tak opatrně asi hem šťastnou pondělní cestu.
1: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.

už jsme to naťukli v minulém týdnu, teď je to naprosto aktuální, tak se k tomu vrátíme. Řidiče čekají ode dneška v Mikulově pořádné komplikace. Začíná totiž další část oprav hlavního průtahu městem, které na dva týdny velmi výrazně zamíchá dopravou. Kterým ulicím se vyhnout, přesně řečeno, kterými neprojedete a co se mění pro cestující v autobusech, to si řekneme v ranní jízdě Rádiik už za chviličku. Teď minutku po půl sedmé v pondělní ranní jízdě Dario G.

0: 6.37, krásné pondělní ráno, zatem 12. října, v úvodu nového pracovního týdne, taky nové uzavírky. Pojďme na to mrknout, už jsme to vzpomínali v tom minulém týdnu a taky jsme slíbili, že vám to připomeneme. A tak se tak právě teď děje. Řidiči, kteří dnes ráno míří do Mikulova, by měli počítat se zdržením. Ve městě totiž pokračuje oprava hlavního průtahu a ode dneška se na týden úplně uzavírají ulice Brněnská, 22. dubna Komenského a také Piaristů. Sledujte proto pečlivě dopravní značení. V místě jsou zavedeny objízdné trasy. Změny si týkají i autobusů. Některé zastávky jsou dočasně zrušené, například u polikliniky nebo v Brněnské ulici. Místo zastávky u parku budou autobusy zastavovat v ulici Na Hradbách. A pozor, příští pondělí se stavební práce přesunou na Vídeňskou ulici, která se také na týden uzavře. S dopravními omezeními tak v Mikulově je potřeba počítat až do 25. října. Tak na cesty zdravíme, hlavně opatrně posíláme další z hitů pro dobrou náladu a v úvodu nového pracovního týdne mrkneme za pár minut na ranní téma. Do Dubňan míří speciál oblíbené show Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polreich tentokrát přivítají hvězdného hosta Jakuba Koháka. Čeká vás večer plný humoru, historek, názoru a nečekaných momentů. Lepší už to nebude speciál v pátek 13. listopadu od 19 hodin v kulturním domě Dubňany. Vstupenky zakoupíte na smsticket.cz. Rybářství Minařík vás zve na tradiční slavnostní výlov přehrady Blatnička. Ten se koná o víkendu 17. a 18. října od 7:30 ráno do setmění. Hlavní zátahy proběhnou v sobotu, v neděli bude dolovení. Připraveny budou rybí speciality i občerstvení. Po oba dny bude zajištěn stánkový prodej, atrakce pro děti a prodej lovených ryb za mimořádně výhodné ceny. Více informací na www.výlovblatnička.cz. Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

minutku po 6:45, Jason Derulo za chviličku v pondělní ranní jízdě Ever 11 a nebo Kelly Clarkson. A teď k tomu slibovanému rannímu tématu dneska v úvodu nového pracovního týdne. Otázka naprosto stručná a jasná. Kolik vám ještě letos zbývá dnů dovolené? Léto je totiž za náma a většina z vás už má hlavní dovolenku vybranou. A tak jsme se rozhodli, že se zeptáme našich ranních posluchačů, ranních ptáčat, jestli jste si nechali třeba ještě nějaké to volníčko na podzim, nebo byste si chtěli prodloužit třeba vánoční svátky, anebo před koncem roku chcete vyrazit na hory, anebo už máte zkrátka dobře dovolenou vyčerpanou do posledního dne. Kolik vám tedy ještě letos zbývá dnů do

0: Dovolené.
1: Napsala Renáta, dobré ránko, tak na mém kontě je ještě 32 dnů dovolené a dostáváme na rok 20 dnů, takže lehké počty, kolik jsem vyčerpala.
2: Tak Renčo, držíme pěstí, abys to zvládla. Vlastík, 8,5 z 20 dnů, myslím dobré, ale těch 5 dnů, co má většina navíc, docela chybí. Vlastíkuji tobě krásné ráno a děkujeme.
1: Petr napsal jasné číslo, 15.
2: A s 11 se přidává do ranního tématu taky Lubomír. Taky jemu děkujeme, že si na ranní jízdu rádia jich udělal čas, že se zapojil do ranního tématu a ptáme se dál. Kolik vám ještě letos zbývá dnů dovolené? To nás dneska v úvodu nového pracovního týdne zajímá. Tak budeme rádi, když si chviličku uděláte na ranní jízdu, na ranní téma, zapojíte se třeba přes Facebook rádia, když pošlete SMSku nebo WhatsApp zprávu na 606 703 889.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
4: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: finále jedné z hodinek pondělní ranní jízdy Kelly Clarkson i Heartbeat Song. Po sedmé už třeba Guetta a Kelly Rowland. Kousek v naší ulici nabídne Voxel. A Fever Dream Alex Warren. Je pondělí 12. října, připraveny jsou další čerstvé jihomoravské zprávy. Bohužel bude tady informace i o požáru. Ve Strážovicích zničil právě požár téměř celý rodinný dům. Podrobnosti už za chviličku, navrch přidáme aktuální předpověď. Dnes meteorologové slibují v jihomoravském kraji až 17 stupňů Celsia.
1: Hity, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše. Zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. Hity, které léčí. Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. timeaturciak.art.
4: To nemyslíš vážně? 11:30?
5: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
6: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
7: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned. 518 359 730.
8: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
9: Co jsem říkal, bez vědění to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
10: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vědění, něco se vám tam hroutí?
9: Všechno. Zachraňte nás.
10: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
9: O, děkuju.
10: To my děkujeme.
11: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
13: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
14: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
0: Hezké pondělní ráno, Moravo, přinášíme přesný čas, 7:30 a bude 7.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Požár ve Strážovicích zničil téměř celý rodinný dům, zranili se dva lidé a brněnská zubní pohotovost má i přes delší ordinační dobu stále plno. Rozsáhlý požár zachvátil v sobotu večer rodinný dům ve Strážovicích. Plameny zničily téměř celé přízemí stavení a hrozilo, že se rozšíří na sousední budovu. Hasiči proto vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. V péči záchranářů skončili dva lidé, mezi nimi také jeden z dobrovolných hasičů. Škoda podle prvních odhadů přesáhne 1 000 000 korun. Příčinou požáru mohl být provoz kamen. Přesné okolnosti ale hasiči ještě vyšetřují. Oheň se jim podařilo zlikvidovat v sobotu krátce po 11. hodině večerní. Zubní pohotovost ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně má i po prodloužení ordinační doby stále napilno. Jen během září tam zdravotníci ošetřili více než 1100 pacientů s akutními potížemi. Od září přitom pohotovost funguje o víkendech a svátcích o 2 hodiny déle, nově od 8 ráno do 8 večer. Podle nemocnice se díky tomu o víkendech čeká na ošetření o něco kratší dobu, pacientů je ale pořád hodně. Zdravotníci proto doporučují neodkládat návštěvu na poslední chvíli. Pacienty totiž přijímají nejpozději 30 minut před koncem ordinační doby. Ve všední dny zůstává pohotovost otevřená od 4 odpoledne do 9 večer.
7: Rádio Jih, počasí.
0: A tady je taky slibovaná předpověď počasí pro pondělí 12. října. Dnešní den nabídne až 17 stupňů Celsia, alespoň tedy v Jihomoravském, v tom Zlínském maximálně 15. Meteorologové očekávají opět proměnlivou oblačnost, ráno a zpočátku dopoledne ještě i polojasno nebo skoro jasno, hlavně v jižní polovině kraje. Večer se pak bude oblačnost většinou rozpouštět. Míříme k ranním teplotám Buchlovice 4, Petrov 5, 6, měříte v Břeclavi a ve Váticích 7 stupňů Celsia. Taková pondělní ranní postupka.
16: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
7: Rádio Jih, doprava.
0: A ještě na cesty míříme na dálnici D1 a na Uhersko-Hradišťko. Na dálnici D1 dlouhá kolona hned několik kilometrů. Na 205. kilometru směrem na Brno od Vyškova totiž došlo k dopravní nehodě a blokován je jeden jízdní pruh. Počítejte s velkým zdržením. Na Uhersko-Hradišťku na příjezdu do Slavkova od Dolního Němčí došlo ke střetu osobního auta se Srnou. Počítejte s nárazovým zdržením a hlavně projíždějte opatrně. A připomínáme, na Uhersko-Hradišťku mezi Kunovicemi a Kostelem nad Moravou došlo k dopravní nehodě. Počítejte také i nadále s omezením provozu. Šťastnou pondělní cestu.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Dobré ráno a dobré chuti, pokud zrovna snídáte. Mimochodem, 12. října tady máme třeba den trhaného vepřového masa. Více

0: 7 hodin 9 minut přesný čas, před námi pondělí 12. října, před námi Zbrusu nový pracovní týden, tak nezapomeňte do tohoto Zbrusu nového pracovního týdne s tobitou správnou, tedy pravou nohou přejeme, ať se vám daří. A pojďme si dát zrovna něco dobrého, máme totiž 12. října a tím pádem slavíme den trhaného vepřového masa. Ano, ne každý to bude, slavitelé milovníci masa by mohli. U nás na Jižní Moravě sice nedáme dopustit třeba nevím, na křupavé výpečky, čerstvý bůček nebo domácí ovár, ale ruku na srdce, poctivému trhanému vepřovému masu málo kdo odolá. Celé tajemství této dobroty stojí na pravidlu dlouze a pomalu. Vepřová krkovice nebo plec se může udit na kouři z ovocného dřeva při nízké teplotě klidně 10 až 12 hodin v kuse, dokud se kolagen nerozpustí a maso se nerozpadne na pouhý dotek vidličky. Eventuálně se samozřejmě nemusí udít, můžeme maso i péct troubě nebo dlouze vařit v hrnci, ale pokud právě dnes nemáte náladu vařit a už vůbec ne, takovýto pečlivý recept pošlete někoho pro pořádný burger s trhaným masem a dejte si do nosu na oslavu dne trhaného vepřového masa. A že to tady i mnohé bystra na jižní a jihovýchodní Moravě umí parádně. Znáte ty dny mimochodem, kdy se vám ráno třeba nevím, vylije kafe, v práci zamrzne počítač, zrovna před uložením několika hodinové práce, na křižovatce vám nikdo nedá přednost, máte chuť vystoupit a z plných plic zařvat na celé okolí. No tak dneska máte oficiální povolení. 12. říjen je totiž mezinárodním dnem zařvání si od plic. Vznikl právě proto, abychom v sobě nedusili vztek. Psychologové dokonce potvrdili, že pořádný nekontrolovatelný řev, ať už doma do polštáře nebo o samotě v autě na dálnici, okamžitě uvolní křeč ve svalech a srazí stresový hormon kortizol. Takže pokud vám dneska někdo pije krev, klíďo, píďo si ulevte. No a dnešek nese v kalendáři i jeden hodně nekompromisní název, den kopání do zadku. Nejde o žádné násilí, ale o tu nejlepší kamarádskou motivaci, o to takové pověstné, rázné nakopnutí, abychom přestali prokrastinovat a konečně udělali to, co před sebou tlačíme třeba už půl roku. Zavolat k zubaři, vyklidit garáži, malovat chodbu nebo poslat ten nepříjemný úřední dopis. Vědci zjistili, že mozek začne vymýšlet výmluvy přesně po 5 vteřinách váhání. Takže jednoduchý recept, odpočítejte si v hlavě 5, 4, 3, 2, 1 v čil, zvedněte se a prostě to běžte vyřídit to, co potřebujete. Nebo se taky může stát, že vám někdo z vašich blízkých obrazně řečeno nakope zadek, když už tady ten den kopání do zadku 12. října máme. Stejně jako mezinárodní den zařvání si od plic, anebo mezinárodní den trhaného vepřového masa. Tak dobré chuti.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7:18, krásné pondělní ráno, Moravu, a díky, že vám i dnes můžeme dělat společnost s hity pro dobrou náladu. Vrozená nákladnost u Hafanu naprosto logická a proto se právě říká, že pes je nejlepší přítel člověka. Tady je další důkaz.
1: Je to tak, máme tu důkaz jako hrom, doopravdy jako vrata. Psi jsou zkrátka nejvěrnější přátelé člověka. Jeden malý chlupáč z amerického Kansasu to dokázal takovým způsobem, který vezme možná až i za srdíčko. Jeho páníček upadl v garáži a nedokázal se zvednout. Hafan se rozhodl přivolat pomoc, okamžitě vybil na ulici, kde se mu dokonce podařilo zastavit projíždějící policejní hlídku a to, jak se ukázalo v závěru, byla obrovská výhra. Policisté si všimli, že se psík s vodítkem chová velmi nezvykle a tak se rozhodli ho následovat. Měli nějakou tu policejní intuici, že se možná někde něco děje. Hafan je zavedl přímo domů, kde na zemi už 3 hodiny bezmocně právě ležel jeho majitel. U garáže na něj navíc celou dobu dohlížel druhý Hafan, zatímco jeho malý parťák scháněl pomoc, jako neuvěřitelná kooperace. Policisté okamžitě přivolali záchranáře a muž se po ošetření zotavuje, takže celý ten příběh má i šťastný konec. Ten samotný příběh samozřejmě dojal tisíce lidí po celém světě, protože se dostali na sociální sítě. Lidé oceňují nejen věrnost obou Hafanů, ale také všímavost policistů, kteří doopravdy naznali nějaké to podezření, že se něco může dít a dobře udělali. No a je to, jak už říkal Lukeso na začátku, nádherná připomínka toho, že prostě a jednoduše Hafani jsou nejlepší přátelé člověka.
2: Plánujete nový plot? Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Zpěvačka Adele v pondělní ranní zdi dobré ráno, Moravo. Popolo jsme další kousky, další hity pro dobrou náladu a tak pro vás máme připraveno další, tentokrát je pondělní ranní hudební meny. Popolo jsme zazní divoké vl a jejich hudební tsunami. Taky Macklemore. Nebo Miley Cyrus. Je pondělí 12. října, tímto datem dnes vycházejí na rádiu jich čerstvé jihomoravské zprávy, tak za chvíličku nabídeme tu kratší verzi, ale i z ní se dozvíte, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
2: Ale tohle vypadá dobře.
1: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
2: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
1: Vypněte obrazovku.
3: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
1: Rezervace na restaurantvík.cz.
4: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCar.cz.
6: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Ne. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hezké pondělní jítro, je půl osmé.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: O víkendu se uskutečnily komunální volby. V Hodoníně získalo nejvíce mandátů hnutí pro Hodonín, následované hnutím ANO a uskupením pozitivně pro Hodonín. V Kyjově zvítězila 27 nezávislých před uskupeními pro Kyjov a Kyjoviáci. V Břeclavi obhájilo vítězství hnutí ANO před uskupeními Mladí a neklidní a pro region Břeclav. ANO a Mladí a neklidní se bezprostředně po volbách dohodli na pokračování koalice, která bude mít 27 členem zastupitelstvu 16 mandátů. Kdy začne dlouho očekávaná modernizace železniční tratě mezi Brnem a nezamyslí na Prostějovsku by mělo být jasné na přelomu roku. Rozhodnout o to mají Správa železnic a Ministerstvo dopravy. Současná jednokolejná trať má být nahrazena moderní dvoukolejnou železnicí, po které budou vlaky jezdit rychlostí až 200 km za hodinu.
13: Počasí.
14: Aktuálně měříme ve Veselí nad Moravou 6 stupňů, 5 hlásí Dambořice, 4 Jalubí a 7 Lednice.
13: Rádio Jih. Doprava.
0: Na Uhersko hradisko mezi Kunovicemi a Kostelany nad Moravou, jak už od nás víte, došlo k dopravní nehodě. Na místě stále probíhá vyšetřování nehody, počítejte proto s omezením provozu. A taky připomínáme, na dálnici D1 na 205. kilometru ve směru na Brno od Vyškova došlo k dopravní nehodě, blokován je tam jeden jízdní pruh, kolona je hodně dlouhá. Před pár minutkama nám volal Marty a ta kolona už začíná od 221. kilometru. No, tak pevné nervy, si hem šťastnou pondělní cestu.
15: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Kolikrát už jsme v ranní zdi rádích potvrdili díky různým příběhům ze světa, že věk je jenom číslo. Teď tady máme příběh jedné seniorky z Ameriky, jež se rozhodla převést, co všechno umí za volantem. Za pár minut prozradíme mnohem více.

0: Moon a Sharaben Dance, 7:38, krásné pondělní ráno, Moravo, a teď si pojďme potvrdit, že věk není jen číslo. Kolikrát už jsme to tady díky zajímavostem ze světa mohli v ranní jízdě rádi říct, nesčetněkrát. No a teď míříme za jednou seniorkou do Ameriky, ta se rozhodla předvést, co všechno umí za volantem. A nutno podotknout, jestli znáte Top Gear, tak by to tam klidně mohli odvysílat, protože to je fakt, jak vystřížené z Top Gearu. Jenom za volantem neseděl v tomto případě žádný profesionální závodník, ale 67-letá seniorka. Ta v jednom americkém státě se rozhodla trochu provětrat svoji káru, vyhnat tak říkajíc pavouky z výfuku a vybrala si k tomu opravdu zajímavé místo. Trávník přímo před budovou soudu. No a se svou károu tam kroužila ve smyku, prostě driftovala, hlína létala na všechny strany, ale celé to samozřejmě někdo ji natáčel, dostal se to na internet, ale ještě dřív dofrčela policie, dala dámě fouknout, říkala, já jsem nepila, já jsem přímo chlastala, nafoukala toho fakt jakože hodně, policie ji samozřejmě zatkla, místní šerifové dodali ale také vtipné varování, pokud jste si dali k večeři o pár margarit víc, rozhodně nesedejte za volant a už vůbec nedělejte drifty na trávníku před soudem. No tak na jedné straně klobouk dolů, že dokázala takto driftovat, na straně druhé ano, na trávníku se to nedělá, před soudem už vůbec ne, k tomu jsou speciálně určená místa, třeba jako příští týden v Brně na okruhu, tamto driftování dokonce může někdo i ocenit, no ale nejenom tak diváci.
1: Evidentně paní si teda přihnula, ale na druhou stranu asi svým způsobem jako řídit umí, že? Jako no, zadriftovat jako taky jako není úplně
0: otázka,
1: tak nejjednodušší.
0: Otázka, nakolik to bylo umění té 67-leté seniorky a nakolik to bylo umění té Margarity, jako jestli se jí zamotali, já nevím, ruky do volantu a prostě zařadila, zatáhla ruční brzdu.
1: Vypadala jako profík prostě, no.
0: No to zcela určitě ano, ale jako profici potom vypadali i ti policisté, když ji přišli zatknout. No, tak na jedné straně vertikutace trávníku má probíhat na jaro, na podzim, nevím, jestli toto byl zrovna ten správný způsob.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
5: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře, kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 tisíc korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
6: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 9.

0: 10 minut a bude 8, krásné pondělní ráno, to byla Miley Cyrus, za chvilečku 24-7 na muzika z let 90. Léto je fuč, léto je za námi, většina z vás už má hlavní dovolenou vybranou, dovolenou většinou využíváme v létě, ale přesto se v rámci ranního tématu ptáme, kolik vám ještě letos zbývá dnů dovolené. Jak jste na tom skoro v polovině října?
1: Veronika napsala 7,5 z 25 plus 2, ale už se na tom pracuje.
0: Taková matematická rovnice trošičku.
2: Ano, rozhodně.
0: Verčo, hlavně, že se v tom vyznáš, to je vele důležité. Martina se smajlíkem skromně píše 2,5 dne.
1: Vlastník napsal 8,5 z 20 dnů, myslím dobré, ale těch 5 dnů, co má většina navíc, docela chybí.
0: No tak jsou tady samozřejmě mezi námi rozdíly, že? Někdo má 4 týdny dovolené, někdo má 5 týdnů dovolené, že?
1: No drtivá většina 5, já znám teda všichni z 5
0: týdnů dovolené. No ale jsou dovolené. Potom samozřejmě OSVČ, které nemají vůbec.
1: Takže nic, že? Jasně.
0: Takže
1: no.
0: Jako nalijeme si čistého vína. Přesto se dál ptáme, kolik vám ještě letos zbývá dnů dovolené? Jestli jste si to třeba nechali právě teďkom na nějaký krásný podzim, protože ty dny jsou opravdu nádherné, co si budeme povídat. Tento podzim se vydařil. Možná, že si to někteří chtějí nechat až do Vánoc, aby si prodloužili vánoční svátky, anebo třeba ke konci roku, aby vyrazili někam na hory. Dejte vědět přes Facebook Rádia X, posílejte další SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Ptáme se, kolik vám ještě letos zbývá dnů dovolené.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
4: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pondělní ranní jízdě, dobré ráno, Moravo, po 8 už Bruno Mars, Mark Ronson a Uptown Funk. Moving to Sun nabídne i Joe a vínečko zase vesná. A přidáme v pondělí 12.10. další čerstvé jihomoravské zprávy. Od začátku modernizace železnice mezi Brnem a Nezamyslicemi se rozhodne na přelomu roku. Taky takové informace přinesou pondělní jihomoravské zprávy rádia.
1: Hity, které léčí.
2: Hity, které léčí.
1: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Hity, které léčí.
1: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na rádiu Jih.
3: V Bučovicích na Štánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JIH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
4: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Podzim v Hodoníně láká ven? Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, tak se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.

0: Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket. Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: I dvě minutky po 8. hodině vinčujeme krásné pondělní jítro.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Komunální volby ovládlo v Hodoníně hnutí pro Hodonín. V Břeclavi bude pokračovat koalice Ano a Mladých a Neklidných a o začátku modernizace železnice mezi Brnem a Nezamyslicemi se rozhodne na přelomu roku. O víkendu se uskutečnily komunální volby. V Hodoníně získalo nejvíce mandátů hnutí pro Hodonín, následované hnutím Ano a uskupením Pozitivně pro Hodonín. V Kyjově zvítězila 27 nezávislých před uskupeními Pro Kyjov a Kyjoviáci. V Břeclavi obhájilo vítězství hnutí Ano před uskupeními Mladí a Neklidní a Pro region Břeclav. Ano a Mladí a Neklidní se bezprostředně po volbách dohodli na pokračování koalice, která bude mít v 27 členem zastupitelstvu 16 mandátů. Dosavadní starosta Svatopluk Pěček už město nepovede, protože tentokrát kandidoval až ze druhého místa kandidátky Ano. Novým starostou Břeclavy má být Martin Marták, který kandidátku vedl. Ve Veselí nad Moravou získalo nejvíce hlasů uskupení Společně pro Veselí před 100 pro Veselí a hnutím Ano. V Uherském Hradišti zvítězili Hradišťáci před hnutím Ano a Občanskými demokraty a nezávislými osobnostmi. Ve Zlíně vyhrálo hnutí Ano před Stanem a uskupením Zlín 21. V Brně se vítězní Lidovci a Stan dohodli na široké koalici s ODS, Zelenými, Piráty a hnutím Zalužánky. Nové vedení města tak vznikne bez hnutí Ano, které zamíří do opozice. Primátorem Brna bude lidovecký lídr Jakub Hruška. Rozdělení konkrétních postů a gescí ale strany ještě musí dojednat. Kdy začne dlouho očekávaná modernizace železniční tratě mezi Brnem a Nezamyslicemi na Prostějovsku, by mělo být jasné na přelomu roku. Rozhodnout o tom mají Správa železnic a Ministerstvo dopravy. Současná jednokolejná trať má být nahrazena moderní dvoukolejnou železnicí, po které budou vlaky jezdit rychlostí až 200 km za hodinu. Stavba má výrazně zlepšit spojení Brna s Vyškovem i Ostravou a nabídnout alternativu k přetížené dálnici D1. Projekt se ale zatím připravuje a jeho dokončení nemá pevný termín. Ještě nedávno se přitom počítalo z roky 2032 nebo 2033.
6: Rádio Jih, počasí.
5: A tady je slibovaná předpověď počasí pro pondělí 12. října. Podle meteorologů máme očekávat proměnlivou oblačnost ráno a zpočátku dopoledne ještě i polojasnou nebo skoro jasnou, hlavně v jižní polovině kraje. Večer se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty až sympatický 17 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 15. A teď aktuálně Moutnice 4, Brno, Terezín, Brumovice po plus 5 stupních Celsia.
0: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: Okolo 14 kilometrů má stále kolona na dálnici D1, jak už od nás víte, na 205. kilometru ve směru na Brno od Vyškova došlo k dopravní nehodě, blokován je tam jeden jízdní pruh, tak opatrně, pevné nervy, si jen šťastnou pondělní cestu.
6: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu J.
5: A s novým týdnem začínají také nové uzavírky a tak musíme prozradit, že řidiči v Brně budou mít další vrásku na čele, protože ode dneška je tam čeká pořádná zkouška trpělivosti. Navíc než měsíc totiž uzavírají dva důležité tunely. Které to jsou, to si řekneme, co nevidět v pondělní ranní jízdě. Teď dvojka Mars.

0: kubíská kráska Shakira Vaka Vaka v pondělní ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, co 9 Angel a Moving to Sun. A hýbat se budeme i teď, i když to bude trošičku kostrbaté, protože řidiči v Brně by si měli ode dneška dávat pořádný pozor, čekají tam další výrazné dopravní omezení. Už jsme to naťukli v tom minulém týdnu, pojďme si to připomenout. Na více než měsíce úplně uzavírají hned dva tunely, Pisárecký a také tunel u mimoúrovňové křižovatky Hlinky. Oba zůstanou zavřené až do 20. listopadu, takže hlavně v ranní a odpolední špičce počítejte s komplikacemi a raději si nechte na cestu nějaký ten čas navíc, který zřejmě strávíte po vyznačených objížďkách. Silničáři budou v tunelech opravovat nejenom vozovku, ale především technické vybavení, které už má svá nejlepší léta za sebou. Celá oprava vyjde na více než 200 milionů korun. A když byl takový ten dotaz, proč se nedělá každý tubus zvlášť, tak silničáři odpověděli, že prostě ta technologie je takovým způsobem propojená, že to prostě udělat jinak nejde. Tak hold pevné nervy.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Vínečko a Vesna v pondělní ranní jízdě 20 minut po 8. Dobré ráno, Moravo.
1: Umělá inteligence se pro Čechy stává stále častějším pomocníkem při nákupech. Podle nového průzkumu společnosti Visa i při výběru zboží využívá dokonce 64% lidí, a to už je jakési nějaké to procento. Nejčastěji jim AI pomáhá najít vhodný výrobek, porovnávat ceny nebo objevit výhodnější nabídku, a využívá se to prý čím dál tím častěji. No a zatímco poradit se od umělé inteligence prý necháme rádi, svěřit ji ale celý nákup už tolik nechceme, aby za nás sama vybírala zboží, objednala ho a také zaplatila, by souhlasilo jenom 15% Čechů. Takže nechat si poradit ano, ale nechat to všechno na ní, takže to ne. Největší důvěru mají lidé v umělou inteligenci při běžných nákupech. Například drogerku by nechalo nakoupit klidně více než třetina dotázaných a potraviny je lehce nad 30%. U elektroniky nebo oblečení už jsou Češi opatrnější. AI přitom dokáže třeba podle receptu sestavit celý nákupní košík, což už umožňuje internetový jeden supermarket. Z průzkumu ale vyplývá, že při placení chtějí mít lidé stále hlavně jistotu, že mají své peníze i celý nákup pod kontrolou. Řekl bych, taková správná kombinace, že si lidé nechají poradit, ale ten konečný výběr a konečné slovo zatím nechávají sami na sobě. Naprosto ideální recept.
0: 8 hodin a 22 minut. Recept na to, abychom zvládli úvod nového pracovního týdne, je v muzice. Tady je Bon Jovi a Living on Prayer.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: S novým pracovním týdnem meteorologové došli s dobrou zprávou, že v podstatě celý tento týden by se teploty až do toho pátku mohly pohybovat kolem 17-18 stupňů Celsia. To zní fantasticky. Když si vezmeme, že tady máme pondělí 12. října, přidáme k tomu hity pro dobrou náladu po půl deváté Charlie XCX, taky Rosie, nebo Moravian Rap, Schody a Loufa na Negáge.
1: Tak hledím na vinice kolem ovce skoro nic.
0: V novém pracovním týdnu pro vás máme čerstvé jihomoravské zprávy. Radši verzi nabídneme už za okamžik. Ale z ní se dozvíte vše podstatné z jižní a jihovýchodní Moravy.
2: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr.
5: Rozšíříme.
7: Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
7: A chcete to? Váš názor? Váš názor?
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Hezké říjnové pondělí, máme minutku po půl devátou.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Rozsáhlý požár zachvátil v sobotu večer rodinný dům ve Strážovicích. Plameny zničily téměř celé přízemní stavení a hrozilo, že se rozšíří na sousední budovu. Hasiči proto vyhlásili druhý stupeň požárního poplaku. Škoda podle prvních odhadů přesáhne milion. Zubní pohotovost ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně má i po prodloužení ordinační doby stále napilno. Jen během září tam zdravotníci ošetřili více než 1100 pacientů s akutními potížemi. Od září přitom pohotovost funguje o víkendech a svátcích o 2 hodiny déle, nově od 8 ráno do 8 večer.
15: Rádio Jih. Počasí.
16: Aktuálně měříme ve Zlíně 5 stupňů, tu samou teplotu hlásí Čejč, 4 mají Bílovice, Uherského Hradiště a 7 pak Tvrdonice.
15: Rádio Jih. Doprava.
0: A znovu taky na cesty, konkrétně na dálnici na D1 i na D2. Na D1 na 189. kilometru směrem na Jihlavu stojí na kranici porouchané osobní auto, projíždějte opatrně. A pozor taky na prvním kilometru dálnice D2 při vjezdu z Brna ve směru na Břeclav došlo ke střetu osobního a nákladního vozidla. Počítejte s omezením provozu. Šťastnou pondělní cestu.
15: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: A už se nám to blíží. Pondělní pohled do hudy. Historie. No a dneska nás čeká jeden, řekněme, pořádně propařený večer. kvůli kterému vznikl světový hit, to je kombinace, co? Zjistíme, proč George Ezra nikdy nedorazil na rande do Budapešti, když o tom nakonec zpívá celý svět. Připomeneme si taky kapelu, která v 90. v prodejích porazila Michaela Jacksona i Nirvánu, to už je co říct. A zazpomínáme na legendárního českého zpěváka, který se vlastně od klempíckého řemesla dostal až na velká muzikálová pódia. Hudební historie 12. října už za chvíli na rádiu.

Get your sexy on. 8 hodin a 40 minut a v pondělní raní je tady s námi byl i Justin Timberlake. Co nevidět Rosie a nebo Madonna, ale teď už dámy a pánové v úvodu nového pracovního týdne ke slibované hudební historii dnešního dne. 12. října roku 2014 George Ezra vyšplhal na vrchol britské prodejní hitparády se svým vůbec prvním albem. A jak vznikl jeho debutový mega hit Budapešť? No asi vás nepřekvapí, že George Ezra v Budapešti v životě nebyl. Když tento song napsal, v roce 2013 totiž cestoval po Evropě s jedním batohem a takovou tou otevřenou vlakovou jízdenkou. Jednoho dne se zastavil ve švédském Malmö, kde zrovna probíhalo finále pivecké soutěže Eurovize. V parku tam narazil na partu mladých a veselých lidí, prý údajně si od nich koupil láhev levného rumu a celou noc s nimi doslova do písmene propařil. No a ráno, když se zbudil, tak měl brutální kosovinu a navíc zmeškal ranní vlak do Budapešti, kde se měl sejít se svojí dívkou, respektive s dívkou z rande naslepo. Píseň tedy složil jako omluvu právě této kočce za to, že do maďarské metropole nakonec za ní vůbec nedorazil. To je co? I tak to může vzniknout hit, který byl v podstatě úspěšný po celém světě. Dobře, George? Bazman? 12. října roku 1991 ovládla britský žebříček skupina Simply Red s deskou Stars. Pohodička. Na albu se nacházela i stejnou jiná píseň a celkově to byl překvapivý triumf v tehdy opravdu těžké konkurenci, protože zrzavý frontman Mick Hucknall totiž v prodejích převálcoval taková jména jako Michael Jackson, dokonce i celou nastupující legendu Nirvánu. Album se stalo nejprodávanější deskou 2 roky po sobě a titulní píseň Stars dodnes patří těm nejkrásnějším věcem, jaké britský pop z 90. vyprodukoval. No a pojďme do finále. 12. října roku 1943 se pak narodil jeden z největších hlasů české hudební historie, zpěvák Karel Černoch. Chlapík s obrovským srdcem i smyslem pro humor začínal jako vyučený klempíř a kulisák na filmovém Barandově, aby se v 60. stal hvězdou Big Beatu.

0: 11 minut před 9. Pomadoně, zase zpátky k rannímu tématu. Sondujeme, kolik vám ještě letos zbývá dnů dovolené. Je jasné, že dovolenku většinou využijeme v létě, ale tak se stejně ptáme, jak jste na tom s dovolenkou ještě skoro v polovině října, jestli si nějaké dny necháváte.
1: Jarmila napsala do konce života, ano. No, doufejme, že to bude ještě dlouho a pořádně si toho všeho užijete.
0: Má ten důchod asi jako no, nějakou výhodu, že?
1: To určitě jako, no. Pokud se toho důchodu člověk dožije ve zdraví, tak je to
0: třeba taky Jaruška rentiérka.
1: I to je možné.
0: Jako těch variant celá řada.
1: Člověk nikdy neví,
0: je to krásné.
1: No.
0: Kolik dnů vám zbývá ještě z dovolené do konce života? Ty kráso. Tak palec hore, co Peťa? 15 dnů, Lubomír píše 11 dnů.
1: Renata zdraví, píše dobré ránko, tak na mém kontě ještě 32 dnů dovolené a dostáváme na rok 20 dnů, takže lehké počty, kolik jsem vyčerpala. No, tam to chce trošku zabrat ponu, jako no.
0: No a v případě, že už vám žádná dovolenka nezůstala, buďte v klidu, máme pondělí, za dveřmi víkend. Jsme prostě optimisti.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

nohy cifrují na další slohy. V máji prosinci jsou mu kolem věrní synci. Já s přátelskou závistí, když čurám v koutě na listí, zvedám oči k nebi, proč jsem na

0: Těsně před devátou v pondělní raní z Avicii. Po deváté už třeba Savage Garden s hitem To The Moon and Back. Taky Chris Cross Amsterdam. Nebo malinovej syrop kapely Miraj. Brněnská zubní pohotovost má i přes delší ordinační dobu stále plno. Více odhalí pondělní jihomoravské zprávy za ten 12. října. Dobré jítro.
1: Hity, které léčí.
2: Hity, které léčí.
1: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Hity, které léčí.
1: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na rádiu Jih.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
7: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
8: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil, ale je zpátky.
9: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
10: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Skonto nábytek.
13: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Tati, kdy bude levnější benzín?
17: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr. Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Hezké pondělí, je přesně 9 hodin.
18: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
19: Požár ve Strážovicích zničil téměř celý rodinný dům, zranili se dva lidé a brněnská zubní pohotovost má i přes delší ordinační dobu stále plno. Rozsáhlý požár zachvátil v sobotu večer rodinný dům ve Strážovicích. Plameny zničily téměř celé přízemní stavení a hrozilo, že se rozšíří i na sousední budovu. Hasiči proto vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. V péči záchranářů skončili dva lidé, mezi nimi také jeden z dobrovolných hasičů. Škoda podle prvních odhadů přesáhne milion. Příčinou požáru mohl být provoz kamen, přesné okolnosti ale hasiči ještě vyšetřují. Zubní pohotovost ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně má i po prodloužení ordinační doby stále napilno. Jen během září tam zdravotníci ošetřili více než 1100 pacientů s akutními potížemi. Od září přitom pohotovost funguje o víkendech a svátcích o 2 hodiny déle, nově od 8 ráno do 8 večer. Podle nemocnice se díky tomu o víkendech čeká na ošetření o něco kratší dobu, pacientů je ale pořád hodně. Zdravotníci proto doporučují neodkládat návštěvu na poslední chvíli. Pacienty totiž přijímají nejpozději půl hodiny před koncem ordinační doby. Ve všední dny zůstává pohotovost otevřená od 4 odpoledne do 9 večer.
0: Počasí. Meteorologové pro začínající týden předpovídají podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluníčkem, teplotami kolem 17 až 18 stupňů Celsia. Tak se pojďme podívat, jaké bude pondělí 12. října. Dnes tedy proměnlivá oblačnost, dopoledne ještě i polojasno nebo skoro jasno, hlavně v jižní polovině kraje. Nejvyšší odpolední teploty až 17 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 15. No a po ránu chladněji, Hluk jen 3, Hodonín 5, Josefov a Ladná u Břeclavi po 7 stupních Celsia.
20: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
0: Rádio Jih. Doprava.
21: A znovu taky na cesty, na trase z Pohořelic směrem na Rakousko před Mikulovem havarovala dvě osobní auta, na místě počítejte zatím s kratším zdržením, ale v obou směrech. A připomínáme, na prvním kilometru dálnice D2 při výjezdu z Brna ve Spinu na Břeclav došlo ke střetu osobního a nákladního vozidla, počítejte s omezením provozu. Šťastnou pondělní cestu.

0: 9 hodin 9 minut na rádiu Chris Cross Amsterdam, Slenevěd Milky Chance a nebo Duke Dumont. A taky Vojta, který už je ve studiu. To je krásné pondělí, ahoj.
1: Jako vynecháš.
2: Ne. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Nevynechám. Platíš kartou, mobilem a nebo třeba hodinkama?
1: Jenom kartou.
0: Co kdyby splatil prstem?
1: Jo, jakože bych nakoupil za 5 prstů, tak jak se říká.
0: Ne, že bys měl v prstě jako něco elektronického.
1: Nemám asi zájem o čipy od Ilona, sorry.
0: Ne. Nebude to od Ilona, ale za chvíličku.

0: hodin 16 minut, Dumont's Ocean Drive, za chviličku malinovej syrup kapely Miraj a v pondělí 12. října se zaměříme na platby.
1: Ty mi zaplatíš, no zcela, výborně, tak já ti pošlu číslo.
0: Zcela upřímně, není to zas až tak dávno, kdy jsme prostě měli v peněženkách cash, tedy hotovost.
1: Ať já ho nosím do dnes.
0: Ať už papírové nebo klasické penízky, ty kulaté, které se rozkutálejí, proto je většině nemáme. Stále mu nosíš hotovost?
1: Jasně, když vyrážím kamkoliv, tak v 99% mám jako něco u sebe. A když nemám, tak jsem docela nervózní.
0: Takže se bavíme na něco o stovce, o dvou.
1: No, jasně.
0: Jo, OK. No ale ty platby samozřejmě se posunuly neskutečným způsobem milovými kroky dopředu, to znamená klasické karty, které se potom dřív nebo později u nás, u každého objevily v mobilním telefonu, že...
1: To taky nepraktikuju.
0: V různých hodinkách, v prstenech a já nevím bars kde.
1: No vlastně, když si ten čip preparuješ kamkoliv, tak se dá říct, že zaplatíš čímkoliv.
0: No ale nemůžeš si ten čip jako vytáhnout ze zásuvky.
1: Já myslím,
0: někde,
1: že nějaký dobrý ajťák by to zvládl.
0: Jo?
1: No já to jako nejsem, to vůbec, ale...
0: A že ti to vůbec zajímá, když tak, nosíš cash? No ty tak... se do toho vůbec nepleš.
1: Dobře, tak já jdu, čau.
0: Představte si, přátelé, že přijdete do obchodu, nemáte u sebe peněženku ani mobil a přesto přeze všechno úplně v pohodě můžete zaplatit. A to v tomto případě vlastním nechtem. Ano, možná to zní trošičku jako science fiction, ale na Slovensku už tuto novinku testují. Slovenská spořitelna totiž zkouší speciální čip, který se schová pod manikuru. To znamená, dá se na necht, na to se nanese gel, akryl nebo běžný lak. Vidím, že ty to praktikuješ normálně, takže u tebe by to možná mělo úspěch. Stačí pak přiložit nehet k platebnímu terminálu a je zaplaceno. Čip navíc nepotřebuje baterii, nemusí se nabíjet a nevadí mu ani voda. Úplně ideální, až v létě bude zase otevřený koupák, tak tam prostě jdeš, nemusíš si nic nechat pod deku, aby ti to někdo čmajzl, nemusíš to dávat do nějaké kabinky.
1: Takže nebo... to bude vodě odolné.
0: Je to už teď vodě odolné a jak jsem říkal, nepotřebuje to baterii. To znamená, že ty přijdeš prostě k tomu terminálu a ten terminál do toho vyšle prostě nějaký ten signál a on si to z toho prostě ty tvoje prachy vycucne.
1: A jaké jsou potenciální vedlejší účinky, jakože pro tělo no tak, třeba?
0: Pro tělo prý vůbec žádné. Já jen mám strach, aby potom někdo nedošel s nějakýma cvakačkama a neustřel ti celý prst, jako jo, ale předpokládám, že v mnoha případech
1: nová éra krádeží.
0: Zase zadávat pin. No tak kolikrát jsme to měli, bohužel, na internet tu, nebo dokonce i ve zprávách, že někde někomu někdo ukradl goldnu z prstu a zebral mu celý finger, jako jo.
1: No, jako dobrý. Je to dobře, ano. Nebudeme pesimističtí.
0: Jasně. Jak jsme říkali, je potřeba to schovat pod manikur. To znamená, že předpokládám, že to hlavně bude pro ženy, protože krom tebe si tady z nás nikdo nechty nelakuje, jako jo.
1: Já jsem na tom stokrát líp než Verča, přesně tak.
0: Který prst bys preferoval?
1: No ten prostřední.
0: Seas, jak se vás platí? No tak klasicky jako kartou nebo hotově, a nebo prostě můžu aj nechtem. Ano, tak můžete. A teď bys tam udělal ten prostředníček. By to bylo hned jasné, že dojdeš s něčím takovým.
1: No tak já v tom mám jasno. Co je ještě jako specialita, takže to došlo ze Slovenska, že to vlastně není jako z nějaké jako technologické velmoci, jak je Amerika, Francie.
0: Co jsi řekl, že jsi 100 roku za opicama, nebo co?
1: To jsem neřekl, to řekl ty.
2: Plánujete nový plot? 3D v CZ. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3D, specialistů na kvalitní ploty. www.3div.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zpěvačka LP a Lost on You, za chviličku a taky Venga Boys a konec let 90. s muzikou Bum Bum Bum. To a další bombu nám o půl desáté přinese Vojta.
1: Je to tak, všichni jsme aspoň jednou slyšeli, že jsme to, co jíme. Ještě přesnější by ale mohlo být slovní spojení spíme tak, jak jíme. Jídlo, a teď nemyslím jenom to, co vyžereš z ledničky vždycky o půlnoci, tak nám, ale to, co máš vlastně na jídelníčku v průběhu celého dne, tak má podle vědců značný vliv na to, jak spíme. A právě naše spánkové režimy si vezmeme na paškál už za moment, tak zůstaňte na jihu.
0: Tak je nám jasné, že ti, kteří provozují bílý sex, který otevírají o půlnoci ledničku, prostě to spaní mají o kapičku horší, že?
1: Není celibát jako celibát.
2: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
3: Ale tohle vypadá dobře.
2: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
3: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
2: Vypněte obrazovku.
4: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
2: Rezervace na restaurantweek.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
6: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Kdo spoří, má za tři? Ne. UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. UniCredit Bank. Skonto nábytek.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: S mým hlasem mi pomohla AI. Paníčci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
12: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
13: Jižní Morava, Hodoní a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 90.

0: dítko moc pozdě, ale podle nové studie může mít vliv na náš spánek i to, co jíme během celého dne. Podle měření na tom lépe byli lidé, kteří měli v jídelníčku více vlákniny a rostlinných potravin, třeba ovesné vločky nebo bílý jogurt ke snídani, k obědu cizrnu, fazole či čočku a během dne klasika ovoce jablíčko, banán nebo hrst ořechů a večer to zakončit brokolicí, špenátem nebo celozrnými přílohami. Já se přiznám, já jsem docela masožravec a úplně tady v tom výčtu bych se nenašel. Co ty? Taky by to nebylo úplně to pravý, dobře. Každopádně právě takový jídelníček souvisel s delším hlubokým spánkem a větším podílem takzvané REM fáze, což je část spánku důležitá například pro ukládání vzpomínek. Jinými slovy, aby člověk neměl v hlavě úplně prázdno. Dobře pak vycházely i minimálně zpracované potraviny, jak už jsem říkal, fazole, čočka, ovoce, zelenina nebo vlašské ořechy, zkrátka obecně tady ty přírodní produkty. Zajímavé je také to, že když si člověk v té studii dal větší večeři, což taky občas umíme, že jo, když máme něco dobrého, tak to sice souviselo s delším spánkem, zároveň ale s vyšším nočním tepem, aby tělo dokázalo tu velkou porci zpracovat, takže ten odpočinek nemusel být tak kvalitní. A vlastně, když nepůjdu ani vlastně daleko, si myslím, od takového příkladu, který jsme asi minimálně jednou zažili všichni, když si večer dáš trošku moc zlatavého moku, tak se ti taky nespí dobře, že jo?
1: Nespí, protože ve 2, ve 3 a ve 4 musíš čůrat.
0: No dobře, to je zase trochu jiná věková každopádně. Žádný zázračný recept na hubnutí pro vás nemám, ale spíš je to jednoduchý tip, jak nejen hubnutí, ale spánek podpořit právě tím vyváženým jídelníčkem a že to fakt není jenom o tom, co děláš ty 2 hodiny před spánkem, jak se říká, že má člověk uklidnit oči, číst si, stlumit si světla, tak je očividně spousta faktorů, které to můžou ovlivnit. Jak to máš s usínáním ty?
1: Jak je tělo unavené, tak prostě padne do postele a chrápe. Někdy v 8, někdy v 9, někdy v 10, no ale pak dojde ta druhá a to močení, no.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
3: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
4: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zlato, co máš dneska v plánu?
8: No přece všechno.
9: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místní Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
10: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Blíží se 10. hodina a s ní do éteru dorazí i ty největší hudební pecky. Ocitne se mezi nimi třeba Katy Perry, California Girls. Přihodím taky Půlnoční hřích od kapely Kryštof. A pracovní týden nakopneme i s BB Rexou Sad Girls. Do studia přichází taky Petr Indra, což značí, že se blíží další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih. A co bude jejich tématem? Třeba to, že hustopečské mandloně budou pod dohledem Mendlovy univerzity.
1: Hity, které léčí.
2: Hity, které léčí.
1: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
2: Hity, které léčí.
1: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
3: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned. 518 359 730.
4: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
5: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
6: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
7: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře, kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
8: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHKAR.cz.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
0: Z jiho se hlásíme minutku po 10. hodině. Přejeme hezké pondělí.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Hustopečské mandloně budou pod dohledem Mendlovy univerzity a Brno získá kousek New Yorku. U nových sadů vyroste 243 bytů. O hustopečské mandloně by se mohli dalších 5 let starat také vědci z Mendlovy univerzity. Budou sledovat zdravotní stav stromů, kvalitu půdy a hledat způsoby, jak sady co nejlépe chránit. Výzkum má stát 300 tisíc korun ročně. Spolupráci už schválila rada města, potvrdili ale musí ještě zastupitelé. Na péči o mandloně může přispět také veřejnost prostřednictvím sbírky, kterou město představilo během letošního mandlobraní. Kousek amerického New Yorku vyroste přímo v centru Brna. Na rohu ulic Nové Sady a Úzká má ještě letos začít stavba obytného komplexu Nová Amerika. Tvořit ho budou 4 architektonicky odlišné domy s celkem 243 byty. Jejich vzhled se inspiruje právě slavnou newyorskou architekturou. Developer už má platné stavební povolení a vybírá stavební firmu. Projekt v sousedství historické Malé Ameriky vyjde na více než 2 miliardy korun a hotový by měl být v první polovině roku 2029.
13: Počasí.
0: Jak dneska s počasím? Podle předpovědi má na jihu Moravy přes den úřadovat proměnlivá oblačnost, která se rozpustí k večeru. Jihovýchod je na tom podobně, s tím, že se mohou objevit také menší přehánky. Co se maximálních teplot týče, tak jihomoravský kraj naměří při nejlepším 17, zlínský 15 stupňů Celsia. A teď tedy necelé 3 minutky po 10. zdravíme Dobzence, kde měříte 6 stupňů, 7 hlásí Spytihněv a 8 Zlín společně s Bulhary.
14: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
13: Rádio Jih, doprava.
0: Na startu pracovního týdne na silnicích žádná velká sláva. Na Hodonínsku, v Rohatci, konkrétně v Hodonínské ulici, bourali 2 osobáky. Nehoda je bohužel se zraněním, ale projedete tudy s omezením. Další komplikace je na průtahu Břeclavy v ulici Národních hrdinů. Tady do sebe taktéž vjeli 2 osobní auta a provoz je částečně omezen. A ještě tu mám komplikaci z Brna. Tady v ulici Koliště u Moravského náměstí rovněž střet 2 osobáků a provoz je částečně blokovaný. Nicméně je to Brno, takže počítejte se zdržením v dlouhé koloně. No, prosím pěkně, pamatujte na to, že na silnicích dávejte pozor jak na sebe, tak na ostatní účastníky provozu a mějte si hem šťastnou pondělní cestu.

0: Po frekvencích rádia jich se prohání song The Sound of Silence a to je prosím pěkně jenom pověstná špička ledovce. V závěsu už totiž čekají hity jako Půlnoční hřích nebo Glad You Came a kromě nich i Sčítání. Dejte mi zhruba 7 minut a mrkneme se na to, jak volební víkend vypadal z pohledu brněnských strážníků.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hola, hej, jižní a jihovýchodní Moravo. První pracovní den nám společnost dělá kapela The Wanted a díky ní se dostáváme až k brněnskému víkendu, respektive volbám. Ty proběhly z pohledu městské policie většinou klidně, strážníci během nich udělali celkem 611 kontrol a žádné větší problémy neřešili. O něco rušněji ale bylo na jedné základní škole na západě Brna. Během necelých 2 hodin tam zaprvé někdo poškodil 2 záchodová prkénka a utekl. Později se na stejné škole spustil alarm, když uklízečka omylem vešla do zakódované části budovy a tím to ještě neskončilo. Členka volební komise z té samé školy následně upozornila na mladého muže, který se podle ní pohyboval tak trošku nezvykle a měla obavu, že může být pod vlivem drog. Strážníci tak prohledali okolí, ale nikoho takového už nenašli. Takže celkově v Brně klidné volby, jenom na jedné škole se toho za 2 hodinky sešlo víc než dost, ale já si říkám, že na Brno pořád dobrý.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Díky, že taky 12. říjnový den posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Než se nadějeme, zazní nám pecky jako Ľudia, Nie sú zlí, Don't Start Now a nebo Drop Dead a hned po nich bude řeč o výtržníkovi, který o víkendu rozbil chudáka pouliční lampu. Kde onen muž úřadoval a jaká je škoda, o tom bude na jihu řeč hned po zmiňované trojici hitu Pro dobrou náladu.
1: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. tymeaturciak.art.
2: Pamatujete? Kazeta, Walkman, videokazeta a hudba, která vás zvedla ze židle. Teď to všechno vrací Retro Lovers, jedna z nejoblíbenějších retropárty široko daleko. A letos slaví v Kyjově první narozeniny. Čeká vás pořádná retro jízda 80kami a 90kami. DJ Peakman, tanečnice, animátoři, retro stage, tematické bary a spousta překvapení. Sobota 24. října od 8 večer, Dům kultury Kyjov. Vstupenky za 300 na SMS ticket.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.

své hudební umění předvedla v éteru rádia a jich taky Olivia Rodrigo. Teď ale společně míříme na naši frekvenci 151 FM, protože v centru Brna strážníci včera v noci řešili případ poškozené lampy. Svědek je upozornil na skupinku mužů, z nichž jeden měl podle něj se sloupkem tak dlouho cloumat, až horní část lampy spadla na zem a rozbila se. Městská policie podezřelé našla před kostelem svatého Tomáše na Moravském náměstí a 25-letý chlapík se k poškození lampy po chvilce přiznal. Škoda by podle předběžného odhadu neměla přesáhnout 10 tisíc, pokud by se ale k této hranici dostala, případ by se mohl místo přestupku posuzovat jako trestný čin. A právě proto o něm městská policie informovala i státní policisty. No, chudák lampa, stojí tam tak nevinně a

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Krásné a pohodové pondělí. Já vím, první pracovní den nemá rád vůbec nikdo. Ale když se na to podívám pozitivně, tak je skoro 11 hodin, blíží se oběd a navíc pro vás mám další várku parádní muziky. Další 60-minutovku na jihu odstartujeme s Devi, Touch the Sun. Roztočí to Country Girl od Marka Dena. A na své si přijdou i ti z vás, kdo máte nosánek trošičku nahoru. Nafrněná Bára Poláková. Novinky rozdává, jako by to byly karty do Mariáše. Jmenuje se Petr Indra a už za moment nám poví všechno nejen o tom, že bývalé kinokvěten ve Zlíně Malenovicích čeká rekonstrukce. Víme třeba to, kdy začnou všechny práce.
1: Hity, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. Hity, které léčí. Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na rádiu Jih.
2: To nemyslíš vážně? 11:30?
3: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
4: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz. Poznává.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
2: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
4: Tati, kdy bude levnější benzín?
5: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
6: Zhruba za minutku bude 11 hodin. Společnost vám rádo dělá Rádio Jih.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Bývalé kino Květen ve Zlíně Malenovicích čeká rekonstrukce. Práce začnou do měsíce a lodě na brněnské přehradě už plují jen ke hradu Veří. Bývalé kino Květen ve Zlínských Malenovicích se po letech chátrání dočká rekonstrukce. Stavební práce mají začít během příštího měsíce. Z někdejšího kina vznikne moderní společenské centrum se sálem pro koncerty, divadlo, plesy nebo přednášky. Chybět nebude ani prostor pro kavárnu a zázemí pro místní spolky. Kvůli rekonstrukci se ale musí přestěhovat pobočka České pošty. Ve stávající budově bude naposledy otevřena tento pátek 16. října. Od pondělí 19. října ji lidé najdou na nové adrese v Zahradní ulici číslo 1422. Lodní dopravu na brněnské přehradě omezuje nízká hladina vody. Od víkendu se cestující dostanou z Bystrce pouze ke hradu Veveří. Dále do Veverské Býtýšky už lodě nepoplují. Důvodem je dlouhodobé sucho a pokles hladiny přehrady přibližně o metr a 10 cm. Nádrž je aktuálně naplněna z 83%. Podle dopravního podniku omezení pravděpodobně potrvá až do konce letošní plavební sezóny, tedy do 31. října.
7: Počasí.
6: Výhled na počasí zatím beze změny. Platí tedy, že na jihu Moravy očekáváme přes den proměnlivou oblačnost, která se k večeru rozpustí. Podobně bude i na jihovýchodě našeho území, ale s tím, že se výjimečně mohou vyskytnout i přehánky. K tomu navíc teploměry u nás v jihomoravském kraji zaznamenají maximálně 17, ve Zlínském 15 stupňů Celsia. A v tuto chvíli se to má následovně. Slavičín hlásí osmičku, Uherské Hradiště 9, Radějov 10 a Lednice 11.
0: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
7: Rádio Jih, doprava.
6: Situace na silnicích je vážná, ba přímo otřesná, a to hlavně v Brně. Naše krajské město a Vídeňská ulice u Alberta směrem do centra, tady zasahují záchranné složky u nehody osobáku, proto počítejte se silným provozem a se zdržením. Brno po druhé, tentokrát Křenová ulice, kde havarovala dvě osobní vozidla a provoz je tam částečně omezen. Brno po třetí, tentokrát ulice v Aleji, kde se srazilo osobní auto s traktorem, počítejte proto i tady s omezením provozu a se zdržením. A na závěr dálnice D1 na 196,5 kilometru směrem na Prahu. Tady se srazil osobák s nákladákem a nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Proto očekávejte silný provoz a zdržení.

0: Pondělkem na rádiu jich proplouváme za doprovodu pohodového songu s názvem Touch the Sun. Hezké pondělí, Moravo! Kéž by nám takový klídek vydržel na věky. No jo, to by ale z ohrady nesměli utíkat býci. Kde ti to sudokopitníci nadělali o uplynulém víkendu problémy? O tom si na jihu povíme hned po sonzích Country Girl a Nafrněná.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ano, ano, i nafrněná Bára Poláková si našla cestu do vysílání Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, kde už teď společně míříme do Baťova města. Ve Zlíně proběhly volby bez větších problémů, strážníci se ale během víkendu fakt jako nenudili. Jenom kolem volebních místností udělali přes 800 kontrol a vážnější narušení nezaznamenali. Každopádně, mimo volební dohled řešili i dost nečekané situace. U silnice směrem k nájezdu na D49 se pohybovali tři bíci, které museli od frekventované komunikace odehnat a předat majiteli. Na jižních svazích zase prasklo vodovodní potrubí a voda začala téct parkem směrem ke školám s volebními místnostmi a během pátku či soboty pak hlídky vyjížděly také k několika konfliktům. Samotné hlasování ale zůstalo klidné a po uzavření volebních místností strážníci ještě dohlíželi na příjezdy komisí, kde se zpracovávaly výsledky. Tak suma sumárum, v Brně to byla utržená záchodová prkínka, ve Zlíně bíci na útěku. On ten víkend byl zajímavý sám o sobě a ani ty volby vlastně nemusely být. Co je ale potřeba, to je další várka hitů pro dobrou náladu a jak tak koukám na náš playlist, dáme Roxeťáky, Evo Max a One Man Show.
1: Plánujete nový plot?
2: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.tridiv.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Asi.

0: Jsme moc rádi, že jako svého společníka jste si i pro dnešní den vybrali Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Na playlist aktuálně zavítala pecka Cizí zeď. A co to tam pro vás máme dál? Z muziky The First Time, Crazy a nebo Sofiu. A bohužel taky problém s nedostatkem kapacity pro děti, které ve školách potřebují speciální vzdělávací potřeby. Jak se celá situace má, to na jihu rozebereme ještě před 12. Tak držte vlnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
5: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Ne. Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.

0: Soler a jeho Sofia. Dámy a pánové, tahle pecka je s námi už dlouhých 10 let, přitom jako by to bylo včera, když vyšla. Teď ale zpátky do reality a konkrétně k nám na Jižní Moravu. Právě náš region má, bohužel, stejně jako zbytek republiky, nedostatek míst pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Bavíme se například o dyslexii, dysgrafii či ADHD. Jejich počet loni vzrostl téměř na 1/5 ze všech žáků ve školách a jenom u nás na Jižní Moravě je to asi 19 tisíc. Z čehož následně plyne přetížení speciálních pedagogických poraden. Čekací doba na návštěvu takové poradny a případnou diagnózu se pohybuje mezi 6 měsíci až celým rokem. A právě až díky této návštěvě mohou děti posléze získat takzvané speciální vzdělávací potřeby, ať už v podobě různých opatření pro daného jednotlivce, například jsou to různé pomůcky nebo až sám pedagogický asistent. Takové vyšetření by mělo od požádání proběhnout do 3 měsíců. Jak jsem ale říkal, realita je někdy až 4x delší. Co by snad mohlo pomoct, je více peněz pro podpůrné pracovníky, zapojení umělé inteligence a nebo taky úprava legislativy. Alespoň to tvrdí lidé z daného oboru. No, tak my budeme doufat, že se situaci podaří co nejdříve stabilizovat a vyřešit, a aby vám to šlo o něco lépe, posíláme z Rádia Jih Adama Ďuricu s jeho mandolínou.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Jsme moc rádi, že i v pondělí zůstáváte na frekvencích rádia a užíváte si s námi přísun té nejlepší muziky. My vám ji samozřejmě budeme sypat z rukávu i po pravém poledni, které mimochodem odbije už zhruba za 3 minutky a pojedeme opravdu ve velkém stylu. Začneme totiž s Michaelem Jacksonem, They Don't Care About Us. K našemu mikrofonu postavím taky Olivia Dean, Man I Need. A dvě lahve vína rozleje chudák Marek Ztracený. Poslušně hlásím také to, že Petr Indra je na svém místě a připraven podělit se s vámi o další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih. Počkejte si na ně, protože se dozvíte třeba to, jak je možné, že Brno získá kousek New Yorku.
1: Hity, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. Hity, které léčí. Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
2: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín. Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: Tati, kdy bude levnější benzín?
12: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Je necelá minutka po 12. hodině. Díky, že jste s Jihem.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: V Hustopečské Mandloně budou pod dohledem Mendlovy univerzity a Brno získá kousek New Yorku. U nových sadů vyroste 243 bytů. O Hustopečské Mandloně by se mohli dalších 5 let starat také vědci z Mendlovy univerzity. Budou sledovat zdravotní stav stromů, kvalitu půdy a hledat způsoby, jak sady co nejlépe chránit. Výzkum má stát 300 tisíc korun ročně. Spolupráci už schválila rada města, potvrdili ale musí ještě zastupitelé. Na péči o Mandloně může přispět také veřejnost prostřednictvím sbírky, kterou město představilo během letošního mandlovraní. Kousek amerického New Yorku vyroste přímo v centru Brna. Na rohu ulic Nové Sady a Úzká má ještě letos začít stavba obytného komplexu Nová Amerika. Tvořit ho budou 4 architektonicky odlišné domy s celkem 243 byty. Jejich vzhled se inspiruje právě slavnou newyorskou architekturou. Developer už má platné stavební povolení a vybírá stavební firmu. Projekt v sousedství historické Malé Ameriky vyjde na více než 2 miliardy korun a hotový by měl být v první polovině roku 2029.
0: Počasí. I pro zbytek dnešního dne platí, že na obloze očekáváme zejména proměnlivou oblačnost, které budou síly ubývat k večeru. Jihovýchod Moravy k tomu ve výjimečných případech mohou zasáhnout i přehánky, tak pozor na to. A dnes nám teploměry v Jihomoravském kraji ukáží maximálně 17, ve Zlínském 15 stupňů Celsia. Nicméně, co jejich rtutě říkají aktuálně, v Modřicích a Pasohlávkách měříte 9, Kyjov se Žádovicemi hlásí 10.
2: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Jsme s vámi také na cestách. Komplikace jsou hlášeny v Hodoníně, tady v ulici Družstevní čtvrť. Na křižovatce s Brněnskou bourali 2 osobáky, tak projíždějte s opatrností. A karambol je taky v Brně na Olomoucké ulici za sjezdem z Černovické. Tady havarovala 2 osobní vozidla, proto zde počítejte s omezením provozu. Díky, že i na svých cestách posloucháte Rádio Jih a věříme, že s námi budete mít šťastnou cestu.

0: Jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a kromě té nejlepší muziky nově chodíme taky na ryby. A to kvůli tomu, že na Nových Mlýnech pod Pálavou skončil jubilejní 10. ročník evropského šampionátu v lovu kaprů. A padl při něm nový rekord. Polský EcoBaits Team Poland obhájil loňské vítězství, když tři jeho nejtěžší kapři dali dohromady skoro 77 kilo. Tím borci překonali dosavadní maximum, které mimochodem držela od roku 21 stejná parta, respektive stejný tým. Každopádně nástupních vítězů ale byli i Češi, druzí skončili Starbaits CZ a třetí tým byl Ebro Black Carp. A kdyby vás jako lajky zajímalo, jaké největší torpédo na Nových Mlýnech ulovili, tak to byl takový kapříček, který měl přes 27 kilo. Za 142 hodin soutěže se všem týmům dohromady podařilo nachytat ryby o váze téměř 4 tun, což je teda docela mazec. Sám jsem dřív na rybičky chodil, kamarádi mi dali přezdívku pán Cejnů a asi tolik k mé rybářské kariéře. Každopádně výhercům gratulujeme a posíláme song Say It Right.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 12 hodin a 27 minut, takový je čas na rádiu jich přesně teď, tedy v době, kdy se v našem vysílání prohání Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Už za moment našim uším dopřejeme taky pecky jako Livin' La Vida Loca, Funeral nebo The Way I Are a po nich zamíříme na výlet. Za čím? Za příkladnou prací s městským parkem. A kam? To se nechte překvapit.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
3: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
4: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHKR.cz.
6: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
7: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

0: I ve druhé části dnešního dne vás éterem jího zásobujeme těmi nejlepšími hity pro dobrou náladu a nebojte, pozadu nezůstane ani dění v našem regionu. Tentokrát vyrážíme do Zlína, kde mají skvělou novinku pro přírodu. Při proměně tanního sadu Svobody se nebude všechna stávající zeleň jednoduše odstraňovat. Naopak část vzrostlých keřů a trvalek město zachrání tím, že je přesadí jinam. Do nových míst se stěhují třeba pivoňky, zakrslé šeříky nebo rododendrony a nově budou růst například na Cigánově, Zálešné, ve Štípě, také u třídy Tomáše Bati nebo přímo v univerzitním parku. Důvodem těchto škatulat je připravovaná přístavba podzemního objektu u zámku a následná obnova sadu Svobody. Některé rostliny by tam hold překážely a tak dostanou druhou šanci někde jinde. Město tím zaprvé zachrání zeleně v hodnotě desítek tisíc korun a zároveň ji rozptýlí do více částí Zlína. A přesně tak by se to mělo dělat všude, tedy alespoň podle mě. Na frekvenci 98,0 posíláme palec hore a taky pecku Don't Be So Shy.
1: Do Dubňan míří speciál oblíbené show Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polreich tentokrát přivítají hvězdného hosta Jakuba Koháka. Čeká vás večer plný humoru, historek, názoru a nečekaných momentů. Lepší už to nebude speciál v pátek 13. listopadu od 19 hodin v kulturním domě Dubňany. Vstupenky zakoupíte na smsticket.cz. V sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Rybářství Minařík vás zve na tradiční slavnostní výlov přehrady Blatnička. Ten se koná o víkendu 17. a 18. října od 7:30 ráno do setmění. Hlavní zátahy proběhnou v sobotu, v neděli bude dolovení. Připraveny budou rybí speciality i občerstvení. Po oba dny bude zajištěn stánkový prodej, atrakce pro děti a prodej lovených ryb za mimořádně výhodné ceny. Více informací na www.výlovblatnička.cz. Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Vysílání rádia jich nezastavuje ani v pondělí odpoledne krátce před 13. hodinou. Ba naopak, po jejím úderu nás čeká další várka muziky, o kterou se postarají třeba Jay-Z s Alicia Keys. Ze šuplíku s českými songy vytáhnu kapelu Miraj, Volám. Někdy chcít tobě domů. A pokud by to někomu náhodou jako bylo málo, tak nabídnu taky hit Mr. Know It All z dílny Teddyho Swimse. Abyste zůstali v obraze, od toho máme Petra Indru a jeho jihomoravské zprávy Rádia Jih. Jedním z témat budou už za moment lodě na Brněnské přehradě, které už plují jenom ke hradu Veveří.
1: Hity, které léčí. Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. Hity, které léčí. Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. tymeaturciak.art
3: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned. 518 359 730.
4: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna Bednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
10: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
11: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Tati, kdy bude levnější benzín?
13: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
14: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Bývá nám necelá minutka a půl do 13. hodiny. Z jihu vám všem přejeme krásné a pohodové pondělí.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Bývalé kino Květen ve Zlíně Malenovicích čeká rekonstrukce. Práce začnou do měsíce a lodě na Brněnské přehradě už plují jen ke hradu Veveří. Bývalé kino Květen ve Zlínských Malenovicích se po letech chátrání dočká rekonstrukce. Stavební práce mají začít během příštího měsíce. Z někdejšího kina vznikne moderní společenské centrum se sálem pro koncerty, divadlo, plesy nebo přednášky. Chybět nebude ani prostor pro kavárnu a zázemí pro místní spolky. Kvůli rekonstrukci se ale musí přestěhovat pobočka České pošty. Ve stávající budově bude naposledy otevřena tento pátek 16. října. Od pondělí 19. října ji lidé najdou na nové adrese v Zahradní ulici číslo 1422. Lodní dopravu na brněnské přehradě omezuje nízká hladina vody. Od víkendu se cestující dostanou z Bystrce pouze ke hradu Veveří. Dále do Veverské Býtýšky už lodě nepoplují. Důvodem je dlouhodobé sucho a pokles hladiny přehrady přibližně o metr a 10 cm. Nádrž je aktuálně naplněna z 83%. Podle dopravního podniku omezení pravděpodobně potrvá až do konce letošní plavební sezóny, tedy do 31. října.
17: Počasí.
0: Předpověď počasí je jednoduchá, po zbytek dne má být přechodně oblačno, které se k večeru rozpustí. Pozor, dávejte na jihovýchodě Moravy, kde se výjimečně mohou objevit nějaké lehčí přehánky. Jinak ale v jihomoravském kraji až 17, ve Zlínském až 15 stupňů Celsia a v tuto chvíli se teploměry mají následovně. Veselí nad Moravou, Lipov a Velehrad měří 12 stupňů, 13 hlásí Kostice.
14: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
17: Rádio Jih, doprava.
0: Zdravíme taky všechny řidiče a řidičky, opatrní buďte na Uhersko-Hradišťsku, konkrétně v Dolním Němčí v Hlucké ulici bourala dvě osobní vozidla a provoz je v těchto místech částečně omezen. Ať už máte namířeno kamkoliv, díky, že na svých cestách posloucháte Rádio Jih.

0: Odpolední program Rádia Jich je v plném proudu. Navštívit nás přišel i Šabuzi. A kam naše kroky povedou dál? K hitům Volám nebo Rock DJ a taky na Břeclavsko. V jednom z tamních lesíků totiž dnes po 11. řádili pyrotechnici, jakože po 11. hodině. Kolik desítek munic odpalovali a kde přesně to bylo, to bude naším tématem hned po dalších dvou hitech pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na frekvencích rádia jich zní pecka Rock DJ, kterou světu dal Robbie Williams. My už ale míříme, jak jsem sliboval, za pyrotechniky. V Božím lese mezi Břeclaví a Valticemi dnes po 11. hodině pyrotechnici odpálili posledních 30 kusů nalezené munice a tím dokončili čištění zdejšího prostoru. Za druhé světové války totiž právě v Božím lese fungovala německá muniční továrna. Na konci války v ní zůstalo velké množství vyrobeného střeliva, přičemž sovětská armáda do továrny navezla ještě značné množství ukořistěné munice a měla strašně super nápad, že ji odpálí. Místo její likvidace ale dosáhla pouze toho, že exploze nevybuchlou munici rozmetala do širokého okolí. Od 70. let pak les systematicky čistil pyrotechnik František Mácha a jenom on sám zlikvidoval desítky tisíc kusů munice. V letech 91 až 2002 stát vyčistil dalších 250 hektarů lesa a poté se do něj pyrotechnici vrátili až v roce 2015. To už byl cíl jasný, vyčistit celou plochu. No a to se, prosím pěkně, podařilo právě dnešním dnem. V těch následujících budou ještě postupně odstraněny varovné cedule upozorňující právě na nevybuchlou munici. Tak konečně jsme rádi, že bude v Božím lese úplně bezpečno po dlouhých desítkách let. A já si myslím, že to si zaslouží nějakou parádní oslavu, třeba v podobě hitu Mr. Know It All.
1: Plánujete nový plot?
2: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.tridiv.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Backstreet Boys se songem Everybody. I takovouto devadesátkovou hudební kombinaci umíme vytáhnout do éteru Rádia Jich, Rádia Jižní Moravy. A to je, prosím pěkně, teprve pondělí. Každopádně, jestli i při pondělku už myslíte na víkend a máte rádi guláš, domácí vaření nebo pohodovou atmosféru, tak v sobotu určitě můžete vyrazit do Valtic. Na náměstí Svobody se tam totiž uskuteční už čtvrtý ročník Valtického kotlíku. Od rána budou mezi sebou soupeřit amatérské kuchařské týmy a každý se bude snažit ukuchtit ten nejlepší gulášek. Pro vás jako návštěvníky začne výdej porcí v pravé poledne, takže dorazit můžete klidně už na oběd. K tomu bude celou dobu hrát živá hudba, chybět nebude ani doprovodný program, abyste se mohli bavit po celou sobotu, a vítěze letošního ročníku Valtického kotlíku, toho poznáme v sobotu ve 14 hodin a 30 minut. Takže vezměte rodinu nebo kamarády, chuť k jídlu, a v sobotu můžete strávit hezký den ve Valticích mezi kotlíky, muzikou a dobrou náladou. Když jsme u té dobré nálady, tak proto my vám na rádiu jich hrajeme jenom ty nejlepší hity a kromě nich se za chviličku uslyšíme taky s Vlastou Macíkem.
1: Pamatujete? Kazeta, Walkman, videokazeta a hudba, která vás zvedla ze židle. Teď to všechno vrací Retro Lovers, jedna z nejoblíbenějších retroparty široko daleko. A letos slaví v Kyjově první narozeniny. Čeká vás pořádná retro jízda 80kami a 90kami. DJ Peakman, tanečnice, animátoři, retro stage, tematické bary a spousta překvapení. Sobota 24. října od 8 večer, Dům kultury Kyjov. Vstupenky za 300 na SMS ticket.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
5: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
6: Ne? Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
10: No nekecej.
11: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
12: Jižní Morava, Hodoní a Kyjov. 889. Řecko.

0: Na rádiu jich se v pondělí odpoledne promenáduje taky song Crying to God a dámy a pánové, tohle jsem tedy opravdu nečekal. Stalo se něco, co považuji až za jakési nemožné vzezření, za něco, co dříve by snad padali trakaře z nebe, než že se stalo to, že můj drahý ctěný kolega Vlasťa Macík včera ve dni volna nikam nejel vlakem. Já bych ho jako rád poprosil o vyjádření, ale on si zamotal sluchátka, vlastně už je to všechno
1: už,
0: v pohodě.
1: Už, ještě se neslyším, počkej, už se slyším. Nazdar, Vojto, zdravím
0: tebe.
1: To byla
0: tebe. Taková komedie se na tebe dívat.
1: No ono, když se to zamotá právě do téhleté točité šňury, tak to není žádná sranda.
0: No tak proč to zamotává? Ne, dámy a pánové, to byl jako naprosto luxusní pohled. Já jsem viděl, jak Vlasťa 20 vteřin prohrává v boji proti sluchátku.
1: Ale ty si to nemůžeš pamatovat, ale když byly vlastně klasické telefony, tak u nich byla přesně taky taková ta šňura.
0: Myslíš, jako, že ten, co mám vedle sebe tady,
1: no,
0: jo?
1: Ano,
0: takže
1: vlastně,
0: si ho nemůžu pamatovat, jo?
1: No tak, jako. A umíš ho pamatovat, umíš ho používat?
0: Jasně.
1: Jo?
0: Chceš jako zavolat, mám tě prozvonit?
1: Ty kráso, to bys mohl, jakože, to by mě vůbec, jakože, ne to.
0: Hele, tak prvně ale dáme slovo pospátku, které si pro mě věřím tomu, že nachystal.
1: Ano, už si ho dolaďuju, takže připrav se.
0: Vlastně je jako v pondělí úplně nepřipravený, dámy a pánové, slyšíte to? Já tu snad budu muset být do 15,
1: tak pojď,
0: aby on se
1: pojď, hele, tak první slovo je ecknuf. Ano.
0: Funkce.
1: Ano, funkce. A druhé slovo je eřáchyčoviš.
0: Živo.
1: No.
0: Živočišná funkce.
1: Ne. Eřáchyčoviš.
0: Chyčoviš. Živočich.
1: No. No.
0: Na konci je eřá.
1: Eřá. No to je, pospátku je to. Na konci je e.
0: Živočichová, no, co?
1: Ne, neříkej, že jsem tě dostal.
0: No to tak, ne, to vůbec, jako, to já si tady přidám podkres, počkej.
1: Přidej si podkres, ano.
0: Jak to, ještě jednou to řekni.
1: Takže eřáchyčoviš. Já ti schválně to tam nechávám, víš, jakože.
0: Viš, živo.
1: No?
0: To nejde.
1: Viděl jsi slunce seno?
0: No kdysi dávno, Ježíšmarja, dědo.
1: Nebo počkej, ne, slunce seno, to bylo v jiném filmu, ale bylo tam, jestli to bude mít vliv na funkci živočicháře.
0: Živočicháře, Ježíšmarja, co to je za... Hej, tak to není ani ve slovníku, jako to jdu najít.
1: Ne, hele, bylo to v tom filmu, jak tam mu měřila i... Co to bylo za film? Jak mu měřila vlastně...
0: Prosím tě, nic neměř, jo, dneska.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Eva Farná, Neříkej, co má se stát, po 14. sombr. My body isn't ready. Z těch starších věcí dáme Whitney Houston, I wanna dance with somebody. A co se týká československé muziky, bude třeba, nebo budou třeba opět a Radeček, její hory. Brněnský dopravní podnik chystá přestavbu vozovny v Komíně za 800 milionů korun. Také o tom budou další humorické zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Hity, které léčí. Hity, které léčí. Hudbolog Vlasta Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. Hity, které léčí. Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
2: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
3: To nemyslíš vážně? Půl dvanácté?
4: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
5: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
6: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
7: Ale tohle vypadá dobře.
6: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
7: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
6: Vypněte obrazovku.
5: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
6: Rezervace na restaurantvík.cz.
8: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
2: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Děcka, hezké odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Brněnský dopravní podnik chystá přestavbu vozovny v Komíně za 800 milionů a knihovnu na dílek ve Zlíně čeká rekonstrukce, vznikne moderní komunitní centrum. Brněnský dopravní podnik plánuje rozsáhlou modernizaci trolejbusové vozovny v Komíně. Za 800 milionů vznikne areál, do kterého se vyjde více trolejbusů než dnes. Přibude také nová hala pro jejich údržbu a opravy, hasičská zbrojnice a dokonce i byty pro zaměstnance dopravního podniku. Podnik samotný už hledá firmu, která přestavbu zajistí. Nová vozovna by měla začít zkušebně fungovat do konce června roku 2029. Zbývající objekty pak mají být hotovy do konce stejného roku. V Brně přitom nejde o jedinou velkou investici do vozoven. Za více než miliardu korun se aktuálně modernizuje také areál ve Slatině. Zlín plánuje na příští rok rekonstrukci knihovny na dílech. Jedna z nejvýznamnějších poboček ve městě se má proměnit v moderní prostor, který nebude sloužit jen k půjčování knih. Nabídne také zázemí pro besedy, přednášky, vzdělávací akce nebo setkávání místních obyvatel. Knihovnu na dílech ročně navštíví přibližně 10 000 lidí, kteří si vypůjčí nejméně 30 000 knih a dalších dokumentů. Město nyní připravuje projektovou dokumentaci. Podobnou proměnou už prošly knihovny v Malenovicích a na jižních svazích.
5: Rádio Jih, počasí.
4: Pojďme se podívat, jak to vypadá s aktuálními venkovními teplotami na jihu a jihovýchodě Moravy. Ve Veselí nad Moravou, měříte aktuálně 14 stupňů Celsia, v Ratíškovicích a ve Velkých Pavlovicích 13 a ve Zlíně máte 12 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne očekáváme jasno, ale hlavně v údolích a nížinách se mohou vyskytovat lokální mly, případně nízká oblačnost. V průběhu dne bude postupně skoro jasno nebo polojasno, později večer čekáme od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší úterní teploty na jižní Moravě 13 až 16 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 12 až 15.
0: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
5: Rádio Jih, doprava.
4: Tak a pojďme se podívat také na silnice. Na Brněnsku při průjezdu Chučecemi se dořešuje střed dvou osováků. Na místě probíhá šetření nehody, projedete Kyvadlově a na Uherskohradisku mezi Bílovicemi a Březolupy se srazila dvě osobní auta. Vozovka je průjezdná Kyvadlově. Tak s tím počítejte, šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

0: na Slovensku Maximilián, to jsou dnešní oslavenci a pokud někoho s tímto jménem znáte nebo víte o někom, kdo má dnes 12. října narozeniny, tak pošlete pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí na číslo 606 703 889, ať to stihneme a vleze se nám to tam, proto nám stačí pouze jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí. 606 703 889, tady posíláte tyhle ty tři údaje, jediné údaje. Mezitím vám pošleme Sombra a My Body Isn't Ready a budou taky opět a Radeček Hory.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Celý Maximilián, k dnešnímu svátku ti rádio jich přeje všechno nejlepší, hlavně Majošovi Zvonkovi do Slavičína, Marcelovi Podhornému do Radějova a gratulace letí tobě, kdo dnes 12. října oslavuješ narozeniny, stejně jako Ondrášek Šalša z Kyjova, Iveta Opavská z Dubňan nebo Jarda Adam z Kyjova. Tak

0: proti artritidě, den trhaného vepřového, den farmářů a den úspor. A protože je také druhé pondělí v říjnu, máme den Krištofa Kolumba a den Indiánů. 12.10. se mimo jiné narodil legendární australský herec Hugh Jackman. Tady je jeho ověřený a velmi pěkný citát pro každý den, tak dobře poslouchejte. S přibývajícím věkem se snažím věci zjednodušovat. Čím je věc jednodušší, tím je lepší, lehčí a pravdivější. Někdy máme totiž tendenci si život, vztahy i práci zbytečně komplikovat. Přitom ty nejlepší věci, jako je třeba dobrá káva, úsměv, pohodová cesta vlakem nebo čas s blízkými, bývají v podstatě úplně jednoduché. A když máme dnes den Indiánů, tak si dáme jeden vtípek na toto téma. Sedí dva Indiáni v lese, když tu najednou nad stromy uvidí dýmové kouřové signály. Co to je? Ptá se mladší staršího. Něco důležitého? Zatím ne, odpoví starý Indián. Zatím je to jenom reklama.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak milí dnešní oslavenci, ještě jednou všechno nejlepší těm dnešním svátkům a narozeninám. Ještě to můžeme teda zopáknout, máme dost času. Majoš Zvonek ze Slavičína, Marcel Podhorný z Radějova, taky Ondrášek Šaskijová, Iveta Opavská z Dubňan, která prý dneska slaví 50, a Jarda Adamskijová. Tak ještě jednou všechno nejhezčí, následující tři hity pro dobrou náladu budou jenom a jenom pro vás. Takže Krištof s Tomášem Klusem Cesta, bude taky Gims a to tohle to už je pro vás Whitney Houston.

0: Tomášku se cesta. Tímto bych rád pozdravil všechny, se kterými jsme se viděli v Hodoníně v sobotu na Kulturáku v rámci benefičního bazárku pro Lukáška. Tak ještě jednou díky za to, že jste přišli. No a se srdcem na správném místě budeme pokračovat. Pokud se chcete proběhnout mezi vinohrady, užít si trochu pohybu a ještě přitom pomoci dobré věci, tak přesně takovou možnost budete mít už tuto sobotu na Hodonínsku. V Čejkovicích se totiž chystá tradiční sportovní akce, do které se může zapojit opravdu každý. Po další trojce hitů pro dobrou náladu slyšíte víc, tak rozhodně držte vlnu na jihu a já slíbím, že bude Taylor Swift, Atomic Kitten a taky zpěvačka Adele.
1: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCar.cz.
4: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
5: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 tisíc korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
11: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
12: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a co takhle si v sobotu trochu zasportovat a zároveň udělat něco dobrého pro ostatní. Jestli jste pro, tak v tom případě dejte Rádio Jih trochu hlasitěji. V Čejkovicích na Hodonínsku se totiž už tuto sobotu 17. října poběží tradiční běh Čejkovickými vinohrady a rozhodně nemusíte být žádní profesionální běžci. Připravené jsou trasy od 300 metrů pro ty nejmenší až po 4,3 kilometru, a to podle věkových kategorií. Na své si přijdou i dvojice ve štafetě. Startuje se v 10 hodin na atletickém hřišti. Přihlásit se můžete přímo na místě už od 9 hodin. A co je důležité, registrace je úplně zdarma. Celá akce má navíc charitativní rozměr. Výtěžek poputuje na podporu hodonínského stacionáře Vlaštovka, který patří pod Centrum pro rodinu a sociální péči. Takže v sobotu v Čejkovicích nepoběžíte jenom pro radost, ale taky pro dobrou věc. Tak do Čejkovic samozřejmě zdravíme, už za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu, mezi nimi IVM z Podivína a jejich Malinovka.
1: V sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
2: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Pomaličku jistě se nám blíží 15. hodina. Tohle to jsou Offenbach. No a po 15. třeba Rybičky 48, Zamilovaný nešťastná. Dáme si taky Spice Girls, jejich Wannabe. A co se týká nových věcí, Shakira, Dajdaj. V Uherském Hradišti dnes odstartovala oprava kanalizace, řidiče čekají omezení, také o tom budou další humorské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a společně vám přejeme krásné pondělní odpoledne.
1: Hity, které léčí. Hity, které léčí. Hudbolog Vlasta Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. Hity, které léčí. Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr.
8: Rozšíříme.
10: Dvojnásobíme investice.
9: Přijmete to riziko?
10: Váš názor? Váš názor?
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
15: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
16: Tati, kdy bude levnější benzín?
17: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Hezké odpoledne, blíží se nám 15. hodina.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
18: V Uherském Hradišti dnes odstartovala oprava kanalizace. Řidiči čekají omezení a ovocnáři ve Zlínském kraji hlásí výrazně slabší úrodu jablek. V Uherském Hradišti musí řidiči od dnešního dne počítat s dopravním omezením v ulici v Teničkách. Slovácké vodárny a kanalizace tam zahájily opravu kanalizačního potrubí. Stavební práce potrvají až do 27. listopadu. Během této doby bude v místě omezen silniční provoz. Město proto žádá řidiče o zvýšenou opatrnost a dodržování dočasného dopravního značení. Letošní úroda jablek je ve Zlínském kraji výrazně slabší než obvykle. Ovocnáři odhadují, že sklidí zhruba polovinu běžného množství, někde dokonce jen pětinu. Na vině jsou jarní mrazíky, letní vedra a dlouhodobé sucho. Jablka navíc často nedorostla do velikosti vhodné k prodeji. Zájem zákazníků je přitom velký. Případný nedostatek českých jablek by mohl pokrýt dovoz z Polska. Naopak výrobci ovocných šťáv, například Linea v Nitnici, zatím problémy s nedostatkem suroviny nemají.
1: Rád
19: Rádio Jih. Počasí.
0: V Břeclavi aktuálně měříte 15 stupňů Celsia, v Bučovicích a v Uherském Hradišti 14, ve Strážovicích 13 stupňů Celsia. V úterý ráno a dopoledne očekáváme jasno, ale v údolích i nížinách se mohou vyskytovat lokální mlhy, případně nízká oblačnost. V průběhu dne bude postupně skoro jasno nebo polojasno, později večer čekáme od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 13 až 16 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 12 až 15.
20: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
19: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme na silnice. V Brně na Mendlově náměstí srazilo osobní auto osobu na jednokolce. Počítejte s možnými komplikacemi. V Brně ještě zůstaneme. V Ostravské ulici u křižovatky s Černovickou se střetla dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Zdržení je tady nárazové. Na Brněnsku v Pozořicích ulici na městečku boudalo osobní auto s cyklistou. Nehoda je se zraněním, projíždí se jedním jízdním pruhem. V Kuřimi v Legionářské ulici před náměstím 1. května boudala dvě osobní auta, na místě zasahují záchranáři, tak se připravte na zdržení. A na dálnici D1 na 200 km ve směru z Vyškova do Brna bourala dvě osobní auta doprava, tady zpomaluje. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu, pro jistotu nohu z plynu.

0: V 15 hodin 8 minut, to je aktuální čas. Tak co nás čeká dál? Aby se nemocná duše mohla uzdravit, musí přijít moment, kdy za bolestí uděláme definitivní tečku. Tak přesně o tom bude další premiérový díl hitů, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši tady na rádiu Jih. Držte vlnu na jihu, do 8 minut dáme návod, jak na to.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: No a než se k tomu dostaneme, tak ještě další hity pro dobrou náladu. Jednak Naked a taky Rybičky 48 a jejich velká hitovka, pro mě oblíbená, Zamilovaný, nešťastná.

0: nejlepší. Hudmolog Vlasťa Macík právě teď otevírá svou hudební ordinaci.
1: Vítám vás u dalšího dílu rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, kde na rádiu Jich hledáme léky v textech písní. Dnešní lék je pro všechny, kteří v sobě nesou stíny minulých vztahů, nevyslovená slova nebo lítost z toho, co se pokazilo. Řeč bude o emocionálně silné skladbě Posledná pěseň od Martina Haricha. Kolikrát v životě se nám stalo, že jsme řekli něco, co jsme raději měli zamlčet, nebo naopak řekli příliš málo. A kolikrát nás mrzelo, jak věci dopadly. Martin Harich to ve své písni vystihuje velmi upřímně. Viem, že som ti povedal to, čo som nikdy nemal, viem, že som ti povedal málo. Teraz ma to mrzí za nás. To je chvíle, kdy si člověk dokáže přiznat vlastní omyl. Jenže, aby se nemocná duše mohla uzdravit, musí přijít moment, kdy za tou bolestí uděláme definitivní tečku. A o tom je refrén téhle skladby. Toto je posledná pěseň pre teba, po její konci tu nie jsme, nikdy tu nie jsme už pre seba. Pojmenovat věci pravým jménem a říct si, už je to za námi, nebývá lehké. Je to ale jediný způsob, jak pustit minulost a nechat srdce dýchat. Dát někomu i sobě poslední píseň znamená odpustit, uzavřít kapitolu a jít dál s čistým štítem. Dnešní hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši, který vám za chvíli pustíme do uší, je o odvaze udělat tlustou čáru za tím, co už skončilo. Pokud v sobě držíte stará trápení, nechte je dnes odplavit. Z rádia jich vám k tomu posíláme Martina Haricha a jeho poslední pěseň.
0: Hity, které léčí. Právě teď vám hrajeme hit, který má kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše. Zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na rádiu Jih.
2: Plánujete nový plot?
3: Tridiv.cz.
4: Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu
5: doprava po celé Moravě zdarma.
4: Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
2: www.tridiv.cz.
0: Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.

0: necelé dvě minuty, bude půl čtvrté. A co nás čeká ve vysílání Rádia Jih dál v Hodonínské zoo? Mají důvod k radosti. V novém pavilonu akvárií se totiž objevily první rybí přírůstky. Někteří rodiče berou péči o své potomky opravdu vážně. Za chvíli vám tady na jihu prozradíme, co tam teď můžete pozorovat. Držte vlnu na jihu, mezi tím Enrique Iglesias, BB Rexha a budou taky američtí Ariem Losing My Religion.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
3: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Kdo spoří, má za 3? Ne. UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 98.

0: Vašich rádiu Jižní Moravy. Díky za to, že posloucháte. Tohle to je Enrique Iglesias, taky Pitbull. A na frekvencích rádia jich pro vás teď máme pozvánku do zoo. V Hodonínské zoo totiž teď žije i pod vodou. Po 5 letech od ničivého tornáda se tu konečně vrátili ryby. Nový pavilon akvárií otevřeli na konci srpna a už se tam začínají rozrůstat první rybí rodinky. Třeba pestřenci šnekožraví mají početné potomstvo, které si pořádně hlídají. Jakmile se k jejich úkrytu přiblíží jiná ryba, rodiče ji pěkně rázně odeženou. A další zajímavost, některé rybky v Hodonínské zoo svá mláďata dokonce schovávají přímo v tlamě. Ano, to všechno teď můžete vidět v Hodoníně a pozorovat to na vlastní oči. Podle chovatelů je navíc rozmnožování ryb dobrou zprávou. Ukazuje totiž, že se jim podařilo vytvořit prostředí podobné jejich přirozenému domovu v afrických jezerech. Tak do Hodonínské zoo samozřejmě zdravíme, gratulujeme, držíme pěsti, ať to takhle dál pokračuje a posíláme další hity pro dobrou náladu. Bude třeba Ed Sheeran nebo taky Desmodi.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, poslouchejte také po 16. protože budou třeba Činasky Můj svět. Dáme si taky novinkovou skupinu dívčí kapelu Kecej Animal. A co se týká těch starších věcí, Florida, Club Hand, Handle Me. Knihovnu na dílech ve Zlíně čeká rekonstrukce, vznikne moderní komunitní centrum. Také o tom budou další humorské zprávy s Petrem Indrou, tak si na ně počkejte. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín.
2: Má vaše dítě rádo kreslení? Možná je v něm něco víc. Ateliér Art Tia v Břeclavi nabízí kurzy malby, přípravu na umělecké školy, digitální kreslení i kreativní workshopy. A také kurzy kresby a zážitkové malování pro dospělé. Tak pojďte tvořit. tymeaturciak.art.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
5: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská, Kyjově.
6: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna Bednění, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno. Zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
9: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
10: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
11: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
12: Jo, jo.
11: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
12: Co mě zrovna napadne?
13: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
14: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
0: Dětské hezké odpoledne, bylo 16 hodin.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Brněnský dopravní podnik chystá přestavbu vozovny v Komíně za 800 milionů a knihovnu na dílek ve Zlíně čeká rekonstrukce, vznikne moderní komunitní centrum. Brněnský dopravní podnik plánuje rozsáhlou modernizaci trolejbusové vozovny v Komíně. Za 800 milionů vznikne areál, do kterého se vyjde více trolejbusů než dnes. Přibude také nová hala pro jejich údržbu a opravy, hasičská zbrojnice a dokonce i byty pro zaměstnance dopravního podniku. Podnik samotný už hledá firmu, která přestavbu zajistí. Nová vozovna by měla začít zkušebně fungovat do konce června roku 2029. Zbývající objekty pak mají být hotovy do konce stejného roku. V Brně přitom nejde o jedinou velkou investici do vozoven. Za více než miliardu korun se aktuálně modernizuje také areál ve Slatině. Zlín plánuje na příští rok rekonstrukci knihovny na Dílech. Jedna z nejvýznamnějších poboček ve městě se má proměnit v moderní prostor, který nebude sloužit jen k půjčování knih. Nabídne také zázemí pro besedy, přednášky, vzdělávací akce nebo setkávání místních obyvatel. Knihovnu na Dílech ročně navštíví přibližně 10 000 lidí, kteří si vypůjčí nejméně 30 000 knih a dalších dokumentů. Město nyní připravuje projektovou dokumentaci. Podobnou proměnou už prošly knihovny v Malenovicích a na jižních svazích.
17: Počasí.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá s aktuálními venkovními teplotami na jihu a jihovýchodě Moravy. 14 stupňů Celsia aktuálně měříte v Blatnici pod svatým Antonínkem a v Topolné. V Hodoníně máme 15 stupňů Celsia a v Tvrdonicích měříte krásných 16. Zítra ráno a dopoledne bude jasno, ale v údolích a nížinách se mohou vyskytovat lokální mlhy, případně nízká oblačnost. V průběhu dne bude postupně skoro jasno nebo polojasno. Později večer čekáme od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší úterní teploty na jižní Moravě 13 až 16 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 12 až 15.
1: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
15: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme na silnice, zdravíme všechny za volanty, pozor na obchvatu Pohořelic směrem do Brna, tady bouralo osobní auto s nákladákem, doprava tady zpomaluje, připomínám, že v Brně na Mendlově, náměstí se dořešuje srážka osobáku s osobou na jednokolce a že v Kuřimi v Legionářské ulici před náměstím 1. května se dořešuje bouračka dvou osobáků. Připravte se na zdržení, ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
15: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Seřiďme si hodinky, máme 3 minuty po 16. Vy posloucháte Rádio Jih, my jsme za to samozřejmě moc a moc rádi a děkujeme za to, že posloucháte, tak vám posíláme další hity. Tady je Florida, za chvíli Kygo a budou třeba i Činasky.

0: frekvencích Rádia Jiží Moravy před malou chvílí a vydat se takhle na výlet do přírody a nezabloudit, o to se ve Zlínském kraji starají lidé, kteří pravidelně obnovují turistické značky a v nejbližších dnech je čeká nejenom údržba stávajících tras, ale také vyznačení jedné úplně nové. Ta navíc vám turistům nabídne příjemnější cestu k oblíbené rozhledně, která má jeden z nejhezčích kruhových výhledů v Česku. Která to je, to uslyšíte po další dvojce hitů pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Teď máme 16 hodin 17 minut a míříme tam, kde Rádio Jih posloucháte na frekvencích 98 FM a 969 FM, tedy do Zlína, ale taky Uherského Hradiště, prostě na Zlínsko. Možná je při výletech berete jako samozřejmost, ale napadlo vás někdy, kdo se vlastně stará o turistické značky? My vám to v tuto chvíli přiblížíme na frekvencích Rádia Jih. Ve Zlínském kraji mají značkaři v těchto dnech napilno. Už v neděli se totiž pustí do obnovy modré trasy ze Zlínské Kocandy do Frištáku. Jde o trasu 5,5 km dlouhou, kde nejenom přemalují značky, ale zkontrolují taky rozcestníky a údaje o vzdálenostech. A chystá se jedna novinka. Příští týden vznikne zhruba 3-kilometrová zelená trasa z Loučky u Vizovice k rozcestníku Klokočí. Díky ní se dostanete k rozhledně Doubrava, která má jeden z nejhezčích kruhových výhledů v Česku po značené cestě a nebudete muset chodit po silnici. Propo, kdybyste se chtěli podívat z této rozhledny, ale bojíte se výšek, tak klidně mrkněte na YouTube, na můj výšlap. Najdete ho jako Vlakem na výlet, rozhledna Doubrava. No a musím říct, že jsem si teďka rychle projel to video. Ty vlasy moje, to je tam opravdu mazec. Každopádně je tam také krátký rozhovor se Zdeňkem Hrachovým z kapely Fleret, kterého jsem na tomhletom výletě potkal.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin 28 minut, zpěvačka Britney Spears, Oops, Did It Again. Za chvíli Verona, na mě nečekej. A mimo jiné... Představte si kapra, který místo rybníka už skoro půl roku prozkoumává podzemní jeskyně moravského krasu. Říkají mu Karel a jeho neuvěřitelné dobrodružství stále pokračuje. O víkendu měl ale pořádně na mále. Co se stalo a jestli má Karel vůbec šanci dostat se zpátky na denní světlo, tak to vám prozradíme na rádiu Jiché po další trojce hitů pro dobrou náladu. Tak jenom doplním, že ještě budou Banners, anebo taky Dej.
1: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned 518 359 730. Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Pamatujete?
3: Kazeta, Walkman, videokazeta a hudba, která vás zvedla ze židle.
4: Teď to všechno vrací Retro Lovers, jedna z nejoblíbenějších retropárty široko daleko. A letos slaví v Kyjově první narozeniny. Čeká vás pořádná retro jízda 80kami a 90kami. DJ Peakman, tanečnice, animátoři, retro stage, tematické bary a spousta překvapení. Sobota 24. října od 8 večer, Dům kultury Kyjov. Vstupenky za 300 na SMS ticket.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UH

0: hitech Rádio Jižní Moravy už za chvíli Kelly Clarkson nebo Kid Laroi a v moravském Krasu mají jednoho hodně neobvyklého dobrodruha cestovatele. Je to kapr Karel, který už skoro půl roku bloudí zaplavenými jeskyněmi. A představte si, že stále žije, přestože tam má minimum potravy, chladnou vodu a naprostou tmu. O víkendu na něj znovu narazili jeskyňáři. Karel totiž uvízl v malé tuňce, odkud se sám nedokázal dostat. Tak ho odchytili a přenesli do další zatopené chodby, aby mohl pokračovat v cestě. A teď to nejzajímavější, pokud pořádně zaprší a zvedne se hladina, mohl by se Karel dostat až do punkevních jeskyní, kudy turisté běžně jezdí na lodičkách. Ven to má ale pořád ještě několik kilometrů, tak budeme držet ploutve, ať to Karel zvládne a posíláme na cestu další hity pro dobrou náladu.
1: Do Dubňan míří speciál oblíbené show Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polreich tentokrát přivítají hvězdného hosta Jakuba Koháka. Čeká vás večer plný humoru, historek, názorů a nečekaných momentů. Lepší už to nebude speciál v pátek 13. listopadu od 19 hodin v kulturním domě Dubňany. Vstupenky zakoupíte na smsticket.cz. V sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách.

0: po 17. hodině, tak uslyšíte Adama Džuricu, jeho Zatancuj si so mnou.
1: Zatancuj si so mnou. Dievča plavo lase.
0: Bude taky Benson Boone, Beautiful Things. A z těch novějších věcí Alex Warren, jeho Fever Dream. Ovocnáři ve Zlínském kraji hlásí výrazně slabší úrodu jablek. Také o tom budou další humorské zprávy s Petrem Indrou, tak si na ně počkejte. Já jsem Vlastia Macík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
2: To nemyslíš vážně? Po 12.
3: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
4: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
5: Poznáváte?

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
5: Ale tohle vypadá dobře.
4: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
6: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
4: Vypněte obrazovku.
7: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
4: Rezervace na restaurantweek.cz.
8: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
9: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
10: Podzim v Hodoníně láká ven? Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
11: Tati, kdy bude levnější benzín?
12: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson, a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
13: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
14: Hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
15: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
16: V Uherském Hradišti dnes odstartovala oprava kanalizace. Řidiči čekají omezení a ovocnáři ve Zlínském kraji hlásí výrazně slabší úrodu jablek. V Uherském Hradišti musí řidiči od dnešního dne počítat s dopravním omezením v ulici v Teničkách. Slovácké vodárny a kanalizace tam zahájily opravu kanalizačního potrubí. Stavební práce potrvají až do 27. listopadu. Během této doby bude v místě omezen silniční provoz. Město proto žádá řidiče o zvýšenou opatrnost a dodržování dočasného dopravního značení. Letošní úroda jablek je ve Zlínském kraji výrazně slabší než obvykle. Ovocnáři odhadují, že sklidí zhruba polovinu běžného množství, někde dokonce jen pětinu. Na vině jsou jarní mrazíky, letní vedra a dlouhodobé sucho. Jablka navíc často nedorostla do velikosti vhodné k prodeji. Zájem zákazníků je přitom velký. Případný nedostatek českých jablek by mohl pokrýt dovoz z Polska. Naopak výrobci ovocných šťáv, například Linea v Nipnici, zatím problémy s nedostatkem suroviny nemají.
15: Rádio Jih, počasí.
14: Tak se pojďme podívat na venkovní teploty. V Kyjově, v Žeravicích a v Šakvicích aktuálně měříte 14 stupňů Celsia, v Dolním Němčí potom 13. V úterý ráno a dopoledne očekáváme jasno, ale v údolích a nížinách se mohou vyskytovat lokální mlhy, případně nízká oblačnost. V průběhu dne bude postupně skoro jasno nebo polojasno. Později večer čekáme od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 13 až 16 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 12 až 15.
13: Pořizujete si nový vůz Škoda? Nyní k němu můžete získat prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Vistacar, váš prodejce Škoda.
15: Rádio Jih, doprava.
14: A pojďme se podívat také na silnice v Hodoníně. V křižovatce ulice Brněnská a Žižkova se srazila dvě osobní auta. Očekávejte silný provoz. V Brně v Hněvkovského ulici před odbočkou na dálnici D1 bouralo osobní auto s nákladákem. Připravte se na delší zdržení. Na trase Brno-Třebíč na výjezdu ze zastávky se srazila dvě osobní auta. Na místě policie a projíždí se Kyvadlově. A na Brněnsku před Čebínem směrem ze Sentice narazilo osobní auto do stromu. Na místě zasahují záchranáři a projíždí se Kyvadlově. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
15: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
14: Můžeme si se řídit hodinky, máme 2 minuty po 17. hodině. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. My jsme za to samozřejmě moc a moc rádi, takže díky za to. Teďka už vám letí Robin Schulz, za chvíli hned po něm bude taky zpěvačka Loreen, její Euphoria.

0: Jižní Moravy a co nás čeká ve vysílání dál. Pořádný rozruch způsobil v neděli večer mladý muž v jednom z paneláků v Brně. Do dveří jednoho z bytů kopal takovou silou, že přesně nakonec bylo vidět dovnitř. Na místo museli vyrazit strážníci a nakonec i záchranáři. Co se tam odehrálo, tak to vám prozradíme na frekvencích rádia Jih po další dvojce hitů pro dobrou náladu a postarají se o ně Mandraže, Tanči dokud můžeš a taky slibovaný Alex Warren jeho Fever Dream.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: křik, nadávky a pořádné rány do dveří. Tak to vypadalo v neděli pozdě večer v jednom z paneláků na jihu Brna. Po frekvenci 105.1 FM proto teď míříme do jihomoravské metropole. Mladý muž tady kopal do vstupních dveří bytu a poničil je natolik, že přes ně bylo vidět dovnitř. Vyděšená sousedka proto zavolala strážníky. Když dorazili, mladík se pokusil odejít, jejich výzvy ignoroval a tak skončil v poutech. Navíc nadýchal 1,6 promile alkoholu. Kvůli jeho psychickému stavu přivolali strážníci zdravotníky, kteří ho převezli do psychiatrické léčebny. Ukázalo se také, že poškozený byt patří jeho příbuznému. Ten náhradu škody požadovat nebude. Mladík se tak bude zodpovídat zrušení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy strážníků. Tak do Brna zdravíme, komentář necháme na každém z vás a pošleme tam alespoň strážníkům a zbylým sousedům, kteří to museli trpět a poslouchat, další hity pro dobrou náladu.
1: Plánujete nový plot? Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jí. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to, že posloucháte. A víte, co se stane, když se potkají dva lidé, které to k sobě neuvěřitelně táhne, ale jinak se snad vůbec na ničem neshodnou? Přesně na tom staví divadelní komedie, která už zítra dorazí do Otrokovic. A hlavní role si střihnou dvě známé herecké tváře. Za chvíli uslyšíte na Rádio Jih víc, tak rozhodně držte vlnu na jihu. Mezitím Olivia Rodrigo, Pink a nebo taky Mike Perry.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
4: Rozšíříme.
6: Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
6: Váš názor? Váš názor?
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a máte rádi divadlo, u kterého se pořádně zasmějete, ale občas vás taky přiměje k zamyšlení. Tak si zítra večer udělejte čas. V Otrokovické besedě se totiž představí Hynek Čermák a Lucie Vondráčková v komedii Štěstí. A o čem to bude? Ona je svobodná spisovatelka, on majitel restaurace, který se zrovna rozvádí a má 3 dcery. Každý má úplně jiný pohled na život, přesto mezi nimi přeskočí jiskra a rozhodnou se, že to spolu zkusí. Jenže právě ve chvíli, kdyby mohl začít jejich společný šťastný příběh, přijde nečekaná komplikace. Jaká? To už vám neprozradím. Komedie Štěstí se hraje zítra, tedy v úterý 13. října od 7 večer v Otrokovické besedě. Do Otrokovice samozřejmě zdravíme, pošleme další hity pro dobrou náladu a v tuhletu chvíli se s vámi rozloučí taky Vlasta Macík. Těším se na slyšenou zase zítra ve 2 odpoledne tady na Jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín.
1: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová šefra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí, za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zběda na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Šel myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
12: Brněnský dopravní podnik chystá přestavbu vozovny v Komíně za 800 milionů a knihovnu na dílek ve Zlíně čeká rekonstrukce, vznikne moderní komunitní centrum. Brněnský dopravní podnik plánuje rozsáhlou modernizaci trolejbusové vozovny v Komíně. Za 800 milionů vznikne areál, do kterého se vyjde více trolejbusů než dnes. Přibude také nová hala pro jejich údržbu a opravy, hasičská zbrojnice a dokonce i byty pro zaměstnance dopravního podniku. Podnik samotný už hledá firmu, která přestavbu zajistí. Nová vozovna by měla začít zkušebně fungovat do konce června roku 2029. Zbývající objekty pak mají být hotovy do konce stejného roku. V Brně přitom nejde o jedinou velkou investici do vozoven. Za více než miliardu korun se aktuálně modernizuje také areál ve Slatině. Zlín plánuje na příští rok rekonstrukci knihovny na dílech. Jedna z nejvýznamnějších poboček ve městě se má proměnit v moderní prostor, který nebude sloužit jen k půjčování knih. Nabídne také zázemí pro besedy, přednášky, vzdělávací akce nebo setkávání místních obyvatel. Knihovnu na dílech ročně navštíví přibližně 10 tisíc lidí, kteří si vypůjčí nejméně 30 tisíc knih a dalších dokumentů. Město nyní připravuje projektovou dokumentaci. Podobnou proměnou už prošly knihovny v Malenovicích a na jižních svazích.
11: Rádio Jih, počasí.
12: Dnes večera v noci jasno nebo skoro jasno, noční teplota 4 až 1 stupeň, zítra polojasno nebo i skoro jasno, během večera čekáme od západu přibývání oblačnosti, naměříme až 16 stupňů na jihu Moravy, maximálně 15 ve Zlínském kraji.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na Škoda Auto.

0: Vodňan míří speciál oblíbené show Lepší už to nebude. Miloš Pokorný a Zdeněk Polreich tentokrát přivítají hvězdného hosta Jakuba Koháka. Čeká vás večer plný humoru, historek, názorů a nečekaných momentů. Lepší už to nebude speciál v pátek 13. listopadu od 19 hodin v kulturním domě Dubňany. Vstupenky zakoupíte na smsticket.cz. Sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Karita Strážnice vás zve na benefiční vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s názvem Ondrášovské putování. Folklorní, tanečně hudební pořad velkých forem se uskuteční ve středu 14. října od 19 hodin v kulturním domě Strážničan ve Strážnici. Vstupné je 390 korun. Vstupenky jsou v předprodeji v prodejně Charity Strážnice na Kovářské ulici 396 ve Strážnici.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

nohy cifrujou na další slohy. V máji prosinci jsou mu kolem věrní synci. Já s přátelskou závistí, když čurám v koutě na listí, zvedám o

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UHCAR.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Zlato, co máš dneska v plánu?
5: No přece všechno. Ať už plánujete cokoliv. Nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Brno na 105.1 FM.

Když jsem se v 6 letech rozhodoval, co dál budu dělat, řekla moje máma, přestaň provokovat, já mám jednu známou a ta říkala, hele, děti teď tancujou na zvláštní škole. A to její kamarádka měla hezkou dceru. Říkal jsem si, kámo, no ty vole, tu beru, od té doby stojí.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

Chattanooga!